0: Pro čtvrtek činí strop pro naftu 48 korun 72 haléřů a pro benzín 46 korun 14 haléřů za litr. Pumpaři už v uplynulých dnech zaznamenali propad poptávky. Motoristé totiž vyčkávají na čtvrteční zlevnění. Nejvyšší státní zastupitelství žádá ministra spravedlnosti o podání stížnosti pro porušení zákona kvůli podmíněnému trestu za zneužití dětí. Krajský soud v Ústí nad Labem v červnu zmírnil 33-letému muži ze severních Čech původní nepodmíněný trest 3,5 roku vězení na podmínku a peněžitý trest, a to za pohlavní zneužití dvou chlapců ve věku 10 a 12 let. Podle žalobců je takový verdikt v hrubém nepoměru k závažnosti činu a zákon byl porušen ve prospěch odsouzeného. Pokud ministr stížnost podá, nejvyšší soud už trest sice zpětně zpřísnit nemůže. Jeho takzvaný akademický výrok by ale sjednotil budoucí rozhodovací praxi soudů u mravnostní kriminality na dětech. Středeční incident na lince Fly Dubai z Dubaje do Tel Avivu byl pokusem o džihadistický teroristický útok. Uvedl to izraelský ministr obrany s tím, že cílem jednoho z pilotů bylo letadlo se zhruba 180 lidmi na palubě úmyslně zřítit. Katastrofě zabránil druhý pilot spolu s několika převážně izraelskými cestujícími, kteří vnikli do kokpitu, útočníka po potyčce přemohli a převzali kontrolu nad strojem. Podle premiéra Benjamina Netanyahu a útočící pilot svého kolegu pobodal. Letoun následně nouzově přistál v Saúdské Arábii, kde podezřelého pilota okamžitě zadrželi tamní bezpečnostní složky.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Karolína Plíšková předčasně ukončila tenisovou sezónu. 34-letá hráčka na sociálních sítích uvedla, že potřebuje doléčit drobná zranění. Někdejší světová tenisová jednička naposledy hrála před měsícem na US Open. Do letošní sezóny Plíšková šla bez větších očekávání po tom, co téměř rok a půl nehrála kvůli zdravotním potížím. Sezónu končí na 51. příčce světového žebříčku. A na závěr doplním počasí. Ve čtvrtek bude jasno až polojasno. Během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnost a nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů.
1: Radio Rockzone. Muzika na tělo.

konečně. Norská symfonik black metalová kapela Dimmu Borgir vydala nové album a jmenuje se Great Serpent Rising. A vzdor anglickému názvu album obsahuje několik skladeb v norštině. Některé z těchto skladeb určitě kapela předvede i na svém koncertě v Brně, plánovaném na 24. října. 11. řadová deska vychází po 8leté pauze a jak zní Dimmu Borgir dnes, zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ministerstvo určilo cenový strop pro paliva. Škola v Újezdu se vrátila k výuce a německá policie podnikla razii proti motorkářům. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Nafta smí od čtvrtka stát nejvýš 48 korun 70 haléřů za litr. Litr benzinu bude po zastropování ve čtvrtek stát 640 korun. V cenovém věstníku to ve středu nařídilo ministerstvo financí. Vláda k regulaci cen pohonných hmot přistoupila kvůli jejich výraznému zdražení v posledních týdnech. Cenové stropy na jednotlivé dny zatím bude ministerstvo financí určovat do konce října. Omezení ceny paliv začíná platit ve středu o půlnoci. Netýká se prémiových paliv. Ministerstvo financí vyzvalo provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním cenám přistupovali jen ve výjimečných případech. Na dodržování cenových stropů bude dohlížet specializovaný finanční úřad. Někteří školáci z Újezdu nad Lesy se bojí návratu do školní jídelny. Masarykovu základní školu v minulých dnech zasáhla epidemie salmonelózy. Zdravotní problémy pocítilo bezmála 400 lidí, včetně učitelů. Ve středu na vyučování do pražské školy dorazilo zhruba 60% žáků druhého stupně. Podle některých rodičů už jejich děti nechtějí ve škole jíst. Ředitel Libor Skala to chápe. Škola společně s pražskou městskou částí posílí psychologickou péči pro žáky.
2: Ta důvěra se ztratí strašně rychle a bude strašně dlouho trvat, než tu důvěru ta školní kuchyně zase získá zpátky, ať už rodičů, anebo těch dětí. Co se týká té psychické pomoci, tak my jsme vlastně zveřejnili nějaká telefonní čísla, kam rodiče nebo ti žáci si mohou zavolat. Máme tady k dispozici školní psycholožku, budeme mít ještě na poloviční úvazek jednu školní psycholožku.
1: Do obou školních budov v Újezdu nad Lesy se ve středu vrátili žáci po zhruba týdenním ředitelském volnu. Jídelna podle hygieniků uvařila jídlo z prošlých vajec. Kauzu salmon Neloza řeší také policie. Stravování zatím škola řeší externě. Německá policie podnikla ve středu ráno rozsáhlou razii motorkářského klubu Hells Angels. Mimo jiné kvůli podezření z praní špinavých peněz. Při koordinované akci zasahovali také policisté v Belgii, Bulharsku a v Nizozemsku. Zajistili také peníze a majetek v hodnotě přes miliardu korun. Jen v Německu bylo v akci přes 1000 policistů. Podle bulvárního listu Bild vyšetřovatelé u motorkářského gengu zasáhli po víc než čtyřletém vyšetřování.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tadej Pogačár na domácím mistrovství Evropy nepojede. Největší cyklistická hvězda současnosti chybí v nominaci Slovinska a dál se zotavuje po těžkém pádu na Vueltě. 28-letý vítěz letošní Tour de France si zlomil klíční kost a krční obratel a utrpěl otřes mozku. Po operaci v září předčasně ukončil sezónu. V posledních dnech se intenzivně spekulovalo, jestli se přece jen na domácí půdě nepředstaví. Zázračný návrat se ale nekoná. A na závěr doplním počasí. Ve čtvrtek bude jasno až polojasno, během dne bude od západu částečně přibývat oblačnosti a nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

konečně. Norská symphonic black metalová kapela Dimmu Borgir vydala nové album a jmenuje se Great Serpent Rising a vzdor anglickému názvu album obsahuje několik skladeb v norštině. Některé z těchto skladeb určitě kapela předvede i na svém koncertě v Brně plánovaném na 24. října. 11. řadová deska vychází po 8leté pauze a jak zní Dimmu Borgir dnes, zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

never have nothing good.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Čerpací stanice se obávají ztrát. Nejvyšší žalobkyně navrhuje stížnost kvůli trestu za zneužití chlapců. A Izrael mluví o pokusu o teroristický útok na palubě letadla z Dubaje. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Regulace cen paliv způsobí v prvních dnech čerpacím stanicím ztráty, varuje Unie nezávislých petroliářů. Důvodem je, že budou muset prodávat dříve nakoupenou naftu pod nákupní cenou. Ministerstvo financí od čtvrtka začíná denně určovat cenové stropy podle burzy a regulované marže 2 koruny 50 za litr, přičemž spotřební daň na naftu klesne o necelé 2 koruny. Pro čtvrtek činí strop pro naftu 48 korun 72 haléřů a pro benzín 46 korun 14 haléřů za litr. Pumpaři už v uplynulých dnech zaznamenali propad poptávky. Motoristé totiž vyčkávají na čtvrteční zlevnění. Nejvyšší státní zastupitelství žádá ministra spravedlnosti o podání stížnosti pro porušení zákona kvůli podmíněnému trestu za zneužití dětí. Krajský soud v Ústí nad Labem v červnu zmírnil 33-letému muži ze severních Čech původní nepodmíněný trest 3,5 roku vězení na podmínku a peněžitý trest, a to za pohlavní zneužití dvou chlapců ve věku 10 a 12 let. Podle žalobců je takový verdikt v hrubém nepoměru k závažnosti činu a zákon byl porušen ve prospěch odsouzeného. Pokud ministr stížnost podá, nejvyšší soud už trest sice zpětně zpřísnit nemůže. Jeho takzvaný akademický výrok by ale sjednotil budoucí rozhodovací praxi soudů u mravnostní kriminality na dětech. Středeční incident na lince Fly Dubai z Dubaje do Tel Avivu byl pokusem o džihadistický teroristický útok. Uvedl to izraelský ministr obrany s tím, že cílem jednoho z pilotů bylo letadlo se zhruba 180 lidmi na palubě úmyslně zřítit. Katastrofě zabránil druhý pilot spolu s několika převážně izraelskými cestujícími, kteří vnikli do kokpitu, útočníka po potyčce přemohli a převzali kontrolu nad strojem. Podle premiéra Benjamina Netanyahu a útočící pilot svého kolegu pobodal. Letoun následně nouzově přistál v Saúdské Arábii, kde podezřelého pilota okamžitě zadrželi tamní bezpečnostní složky.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Karolína Plíšková předčasně ukončila tenisovou sezónu. 34-letá hráčka na sociálních sítích uvedla, že potřebuje doléčit drobná zranění. Někdejší světová tenisová jednička naposledy hrála před měsícem na US Open. Letošní sezóny Plíšková šla bez větších očekávání po tom, co téměř rok a půl nehrála kvůli zdravotním potížím. Sezónu končí na 51. příčce světového žebříčku. A na závěr doplním počasí. Ve čtvrtek bude jasno až polojasno. Během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnost a nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

konečně. Norská symphonic black metalová kapela Dimmu Borgir vydala nové album a jmenuje se Great Serpent Rising a vzdor anglickému názvu album obsahuje několik skladeb v norštině. Některé z těchto skladeb určitě kapela předvede i na svém koncertě v Brně plánovaném na 24. října. 11. řadová deska vychází po 8leté pauze a jak zní Dimmu Borgir dnes, zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ministerstvo určilo cenový strop pro paliva. Škola v Újezdu se vrátila k výuce a německá policie podnikla razii proti motorkářům. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Nafta smí od čtvrtka stát nejvýš 48 korun 70 haléřů za litr. Litr benzinu bude po zastropování ve čtvrtek stát 640 korun. V cenovém věstníku to ve středu nařídilo ministerstvo financí. Vláda k regulaci cen pohonných hmot přistoupila kvůli jejich výraznému zdražení v posledních týdnech. Cenové stropy na jednotlivé dny zatím bude ministerstvo financí určovat do konce října. Omezení ceny paliv začíná platit ve středu o půlnoci. Netýká se prémiových paliv. Ministerstvo financí vyzvalo provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním cenám přistupovali jen ve výjimečných případech. Na dodržování cenových stropů bude dohlížet specializovaný finanční úřad. Někteří školáci z Újezdu nad Lesy se bojí návratu do školní jídelny. Masarykovu základní školu v minulých dnech zasáhla epidemie salmonelózy. Zdravotní problémy pocítilo bezmála 400 lidí, včetně učitelů. Ve středu na vyučování do pražské školy dorazilo zhruba 60% žáků druhého stupně. Podle některých rodičů už jejich děti nechtějí ve škole jíst. Ředitel Libor Skala to chápe. Škola společně s pražskou městskou částí posílí psychologickou péči pro žáky.
2: Ta důvěra se ztratí strašně rychle a bude strašně dlouho trvat, než tu důvěru ta školní kuchyně zase získá zpátky, ať už rodičů, anebo těch dětí. Co se týká té psychické pomoci, tak my jsme vlastně zveřejnili nějaká telefonní čísla, kam rodiče nebo ti žáci si mohou zavolat. Máme tady k dispozici školní psycholožku, budeme mít ještě na poloviční úvazek jednu školní psycholožku.
1: Do obou školních budov v Újezdu nad Lesy se ve středu vrátili žáci po zhruba týdenním ředitelském volnu. Jídelna podle hygieniků uvařila jídlo z prošlých vajec. Kauzu salmonelózy řeší také policie. Stravování zatím škola řeší externě. Německá policie podnikla ve středu ráno rozsáhlou razii motorkářského klubu Hells Angels. Mimo jiné kvůli podezření z praní špinavých peněz. Při koordinované akci zasahovali také policisté v Belgii, Bulharsku a v Nizozemsku. Zajistili také peníze a majetek v hodnotě přes miliardu korun. Jen v Německu bylo v akci přes 1000 policistů. Podle bulvárního listu Bild vyšetřovatelé u motorkářského gengu zasáhli po víc než čtyřletém vyšetřování.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tadej Pogačár na domácím mistrovství Evropy nepojede. Největší cyklistická hvězda současnosti chybí v nominaci Slovinska a dál se zotavuje po těžkém pádu na Vueltě. 28-letý vítěz letošní Tour de France si zlomil klíční kost a krční obratel a utrpěl otřes mozku. Po operaci v září předčasně ukončil sezónu. V posledních dnech se intenzivně spekulovalo, jestli se přece jen na domácí půdě nepředstaví. Zázračný návrat se ale nekoná. A na závěr doplním počasí. Ve čtvrtek bude jasno až polojasno, během dne bude od západu částečně přibývat oblačnosti a nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.

Tak konečně. Norská symphonic black metalová kapela Dimmu Borgir vydala nové album a jmenuje se Great Serpent Rising. A vzdor anglickému názvu album obsahuje několik skladeb v norštině. A některé z těchto skladeb určitě kapela předvede i na svém koncertě v Brně, plánovaném na 24. října. 11. řadová deska vychází po 8leté pauze a jak zní Dimmu Borgir dnes, zjistíte večer v 11.

0: No jasně, že máme ten barák pojištěný. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
1: Už to bude 5 let?
0: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska?
1: To má hodnotu tak 6.
0: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
1: A jo.
2: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Chce se mi těsnit. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním, já ne. Ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Radio Rock Zone.

0: od těch, já nevím, 8 v Karlových Varech, dokonce do 14 v Pardubicích. Praha hlásí 12, České Budějovice třeba 11. No, prostě máme nový den, mám tady Zuzanu, hezký ráno.
1: Hezký ráno, já myslím, že ať jste kde jste, tak v tuhle chvíli byste si určitě stejně jako my zasloužili horkou kávu.
0: Že? No, na to se těším.
1: Ano, na to se těším vždycky celý týden. My sem vlastně chodíme jenom kvůli tomu kafi.
0: Taková naše realita. Co je to realita? Když to tak vemeš, co je to realita?
1: No, Voprus často, voprus. Ale někdy to stojí za tohle, když to se tady sejdeme.
0: A když se tady sejdeme, zase, no, rozebereme příští hodinu. Hezký ráno.
1: Hezký ráno, tak ještě, kdybyste náhodou chtěli hned teď přemýšlet kam na koncert, tak v Plzni dneska Kabáti v Lockspeed aréně, to je jasná věc. Ostatní si řekneme samozřejmě během vysílání ještě xkrát, možností je víc než dost. Tak to teď maličko jako přejdu a vynechám a půjdem honem rychle na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Omezení kvůli olovu u Odoliny vody neskončila. Fotbalová 21 je v baráži o Euro a Fate No More přijedou do Česka. Voda v oblasti Odolena voda pořád není pitná. Až trojnásobek běžného množství olova se teď objevilo v Postřižíně v Datlové ulici. Všechna dosavadní opatření proto zůstávají v platnosti. Týkají se 12 obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli a platí už přesně týden. Policie případ navíc prověřuje pro podezření z poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Silničáři se vrhli do další důležité práce. Začala totiž stavba obchvatu Tábora. Ten propojí silnice ve směru od Týna nad Vltavou a od Českých Budějovic. Příprava projektu trvala 15 let. Jihočeský hejtman Martin Kuba ale slibuje otevření běžnému provozu v roce 2029.
3: Obchvat dlouho chyběl, tady se na něj opravdu čekalo roky. Myslím, že tahle stavba je ukázkou, jak jeden člověk dokáže dlouhodobě blokovat vlastně spuštění té stavby. Když jsme věděli, že všechno máme v pořádku, tak jsme pořád čelili nějakým odvoláním.
1: Ano, ano, přípravu stavby obchvatu Tábora prodlužovala hlavně odvolání občanů. Některým vadilo třeba to, že kraj od nich chce vykoupit potřebné pozemky. Následně proti obchvatu vznikla i petice kvůli údajnému zničení zemědělské půdy kolem. Christy Pajkovou může stát Tennessee popravit. Rozhodl o tom nejvyšší soud Spojených států. Výkon fatálního trestu přitom včera jenom hodinu před popravou dnes 50-leté ženy za vraždu, kterou spáchala v roce 95 ve věku 18 let, federální soud zastavil. Teď je ale všechno při starém. Pajková před lety spolu s dalšími lidmi vylákala 19-letou spolužačku do lesa, kde ji společně mučili a posléze zabili. Oběti přitom do hrudi vryli pentagram a odnesli si kus její lebky jako suvenýr.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalová 21 splnila povinnost, vybojovala baráž o Euro, ale bylo to tak říkajíc o prsa. Nad Bulharskem vyhrála po velkém trápení jenom 1-0. Skupinu zakončí za týden v Portugalsku, ale ať to dopadne jakkoliv, postup do listopadového klání mají Lvíčata jasný. Už jste to možná zaslechli, ale je to opravdu tak. Fate No More se příští rok objeví v Česku. Slavná partička z amerického San Francisca zahraje na festivalu Rock for People, který se koná na začátku června v parku 360 v Hradci Králové. Kapela na něm měla vystoupit poprvé v roce 2012. Tehdy ho ale spláchla krutá bouřka a pánové se na pódium vůbec nedostali. Zadařilo se jim to až o 3 roky později a teď se vracejí do třetice. Kromě Fate No More se na akci za rok objeví třeba Blink-182, Billy Talent nebo Architects. A hurá ještě na počasí, tak přišlo, že teď je docela frišno, tak odpoledne frišno nebude. Teploty vystoupají až k 25 a čekáme jasno nebo polojasno.
0: Tak ještě doprava rychle. Komplikace na D10 u Bezděčína. 41. kilometr tady bacha, havaroval nákladňák a převrátil se. Kolona je zatím přes 4 kilometry. Nehoda je ve Zlíně, Gahurova ulice, na křižovatce s Vodní, osobák s nákladňákem. Ještě pojďme na jednu uzavírku. Je to výjezd z Dolních Tošanovic směrem na Český Těšín. Osobní auto srazilo chodce a ta nehoda uzavřela komunikaci.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: Najdem pro Zuzanu, hezký ráno, 6.05.

0: jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: Tak je to jasný, je to venku, vy se budete těšit na příští rok na Fate No More. Já jsem pro vás teďka vybral tuhle věcičku. 6.14.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Výjezd z Habrovan na Rousínov, to je na Vyškovsku, osobní auto se zvěří. Plzeň, směr Příbram, odbočka na Lás, havarovalo osobní auto mimo silnici. A Třebíč, Jelínkova ulice, na křižovatce s Velkomoravskou, osobák s chodcem. Tady je komunikace uzavřená z důvodu vyšetřování, takže vyjeďte opatrně. 6 hodin 18 minut.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo, za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
3: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
4: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice, Kotobuzi 330, Čestlice.
5: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
6: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
7: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Ze všech songů na světě máš jeden, který bys chtěl slyšet právě teď. Tak na něj nečekej. Objednej si svůj song. Každý všední den od 9 do 14 na Rádiu Rock Zone.
9: Hit sezóny na Rádiu.

0: 6 hodin 28 minut, no a my samozřejmě jedeme dál, jdeme za Zuzanou, protože ta má pro nás nějaký věci, tedy pokud to tady docvaká. Venku teploty kolem, no, 10-12 stupňů.
1: Na rádiu Rockzone.
0: Máš to, dopiš to.
2: Ještě cvakám, slyšíš, jo, dobrý. Tak, hotovo, dobrý ráno, poslanci by mohli hlasovat o návrhu na vyslovení nedůvěry koaliční vládě Andreje Babiše. Schůze svolaná z podnětu zákonodárců pětice opozičních klubů bude pokračovat svým třetím jednacím dnem. Pokusu o svržení kabinet ANO, SPD a motoristů ale vzhledem ke své většině pravděpodobně odolá, stejně jako letos v únoru. Plukovník Martin Legner se ode dneška stane novým generálním ředitelem hasičského záchranného sboru. Ministr vnitra Lubomír Metnar ho vybral ze 3 kandidátů přihlášených do výběrového řízení. Snaha pilota v letadle do Tel Avivu, který chtěl zřejmě spáchat sebevražedný útok a stroj kvůli tomu musel pak nouzově přistát v saúdsko-arabském Tabuku, byla zcela odsouzena izraelským premiérem Benjaminem Netanyahuem. Označili dokonce za terorismus, k čemuž se vrátíme ještě za půl hodiny. A ještě sport. Cristiano Ronaldo opustil den před zápasem Ligy národů v Dánsku portugalskou reprezentaci. 41-letý fotbalista o tom bez dalších podrobností informoval na Instagramu.
0: Co si to dovolil?
1: Radio Rock Zone.
0: Šlendrián. Green Day. 6.30.

0: Red Hot Chili Peppers, 6 hodin 7, 37 minut, ano. No a bouralo se, tak jdeme na to.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Bouralo se na D10 u Bezděčína, 41. kilometr, pozor, převrátil se tam náklaďák, doprava zpomaluje. A práce silničářů brzdí na D11, provoz u Poděbrad, omezení na 35. kilometru, je tam 3-kilometrová kolona ve směru na Prahu. Bouralo se taky na silnici číslo 18 mezi Příbramí a Rožmitálem. Za Bohutínem komplikuje provoz nehoda osobáku. Se zdržením počítejte i na jižní Moravě. Pomalu se jede už na D1 před Brnem, mezi 178. a 196. kilometrem. No a ucpaný je už i příjezd do Lipůvky na trase ze Svitav do Brna. No a ještě tady mám vážnou nehodu v Třebíči, Jelínkova ulice, je tady nehoda osobního auta a chodce. A ještě Plzeň, aby toho nebylo málo, křižovatka Pálova, pražská, bacha, jsou tam v sobě dvě tramvaje.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: Jak to bude vypadat s počasím, tak dneska opět nádherně a teploty poměrně vysoké a dneska asi nejvyšší v tomto týdnu, protože bychom měli naměřit při jasné a polojasné obloze až 25 stupňů.
1: Tak konečně, norská symphonic black metalová kapela Dimmu Borgir vydala nové album a jmenuje se Great Serpent Rising a vzdor anglickému názvu album obsahuje několik skladeb v norštině. Některé z těchto skladeb určitě kapela předvede i na svém koncertě v Brně, plánovaném na 24. října. 11. řadová deska vychází po 8-leté pauze a jak zní Dimmu Borgir dnes, zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone. Are you digging it?

0: Polis za námi, 6.46, Igor slaví svátek, no začali jsme další měsíc.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: No a za tři měsíce máme šluz roku 2026. Jaký šluz má kdo z řidičů, že dál nepojede, to nám řekne Lenka.
2: Čau Mišáku, hezké ráno, na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně je kolona od Rudné od 6. kilometru na Pražský okruh Kořechu na 12. kilometr a začíná housnout provoz Liberecké do Holešoviček nebo na východní a Štěrboholské spojce ve směru na Smíchov mezi Černým mostem a Štěrboholi. Z Global Assistance, Lenka.
0: Tak na silnicích bacha, práce silničářů komplikují provoz na D11 u Poděbrad, zdržení v Praze Liberecká nebo mezi Chodovem a jižní spojkou v ulici 5. května. Ucpaná je trasa z Benešova do Prahy, což je ranní klasika. Bouralo se mezi Příbramí a Rožmitálem, tam bacha. Za Bohutínem se došetřuje nehoda osobního auta. No a silný provoz na D1 před Brnem cestou z Prahy i od Vyškova. Takže šťastnou cestu.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
4: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
3: Prosíme, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
5: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 tisíc korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou pečení bez kosti kilogram za 74,90 a vejce M s kupónem v aplikaci za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
8: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
9: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
10: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
11: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
12: S Rockzonem na dabu i na pálavu se vyhrabu.
13: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: realita je taková, že 6.58, realita je taková, že jste třeba první den bez práce, nebo naopak jdete první den do nový práce. Realita bude taková, že třeba dneska vyhrajete ve sportce, jestli se dá ještě vyhrát. Vyhrála jsi někdy?
1: Ne, ale pravda, já jsem sportku v životě nevsadila, takže těžko bych sem jako tady teď tvrdila, že jsem vyhrála.
0: Jako dítě jsem vyhrál knihu.
1: No to jo, pozor, ale ne ve sportce.
0: Ne ve sportce.
1: To já jsem taky jednou vyhrála, to se ty budeš smát, já jsem prosím pěkně vyhrála CDčko Davida Kolera.
0: Hezky.
1: Yes.
0: A já jsem vyhrál Lovce mamutů tenkrát.
1: No tak to by se dalo dát dohromady.
0: V nějaké soutěži, myslím, že to bylo v novinách Svobodné slovo.
1: Krása.
0: Nádherné. Prostě máme 1. října, ať už to máte takový nebo makový, hezký vám ráno.
1: Tak jestli to máte makový takhle po ránu k snídani, tak to není zas tak špatný den, řekla bych. Dobrý ráno i ode mě. Připomenu vám hned takhle na úvod dnešního dne, že pan Jiří Suchý, legenda to vůbec českého národa, dneska slaví 95. narozeniny, tak všechno nejlepší samozřejmě i od nás. Jinak máme teploty poměrně nízké v tuhle chvíli, kolem 10 stupňů. Tebe to rozesmálo, že má pan Suchý narozeniny?
0: Ne, tak 95. tak to by mu bylo 14.
1: Tak člověk mu přeje, ne? Hele, říká se, že v určité době se začneš vracet do dětství.
0: My se vracíme furt.
1: Já to třeba vidím na sobě, už mi zase chutná frbiňáček z posázaví.
0: A vrať mi tu lopatičku.
1: Lopatičku si nechám, já si tady chci hrát na písečku.
0: Dobře.
1: Ale než se vrátím na pískoviště, tak pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Teplo si ještě nebalí kufry, fotbalista Lionel Messi bude doktor a REM znovu vydají legendu.

0: 444 dny. Přesně tak dlouho trvala velmi náročná oprava základní školy v Brumově Bylnici na Zlínsku. Děti i pedagogové za tu dobu zažili celou řadu omezujících opatření. Ta jsou teď u konce. Jejich radost zmapoval náš tamní zpravodaj Honza Čada.
1: Začalo to o 2 týdny dalšími prázdninami. V červnu roku 2025 symbioza děti, učitele, stavbaři pokračovala celý minulý školní rok. Teď je všechno u konce. Škola v příhraničí, která mimo jiné trpěla kvůli ohromnému množství střešních oken raritním přehříváním, je kompletně jako nová, včetně spousty technologických vychytávek, ale rekuperace, klimatizace, výměna oken nebo střešní krytiny. Jan Čada, Brumov, Bylnice.
0: Incident na palubě letu z Dubaje do Tel Avivu považují Izraelci za terorismus. Prohlásil to jejich premiér Benjamin Netanyahu. Letoun společnosti Fly Dubai musel včera nouzově přistát v saúdsko-arabském Tabuku poté, co cestující a část posádky přemohli jednoho z pilotů. Ten se podle svědků nejspíš pokusil převzít nad letadlem kontrolu a chtěl s ním havarovat. Netanyahu řekl, že pilot chtěl všechny lidi na palubě zabít a izraelský ministr obrany Izrael pro média prohlásil, že podle prvních informací šlo o pokus o džihadistický zločin. Cestující tak odpoledne přepravil náhradní stroj na místo určení.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Lionela Messiho čeká velká podsta. Hvězdný argentinský fotbalista dostane od univerzity v Buenos Aires čestný doktorát. Její rada to schválila rychle a jednohlasně. Messi ho totiž považuje za neuvěřitelný příklad výjimečnosti, vytrvalosti, pokory a etického jednání. 39-letý sportovec titul převezme 6. října před přípravným zápasem proti Beninu, ve kterém se rozloučí s reprezentační kariérou. Se 125 góly a 207 starty je rekordmanem svého národního týmu.

0: R.E.M. znovu vydají album Reveal. Učiní tak k 25. výročí od chvíle, kdy poprvé spatřilo světlo světa. K původnímu 12-skladbovému albu, které obsahuje hity jako třeba Imitation of Life, All the Way to Reno nebo She Just Wants to Be, přidá kapela ještě kolekci The Black Session Revealed. To je vystoupení, které R.E.M. natočili pro Radio France v Paříži 7. května roku 2001 a které nikdy předtím ještě nevyšlo. Rozšířená edice 12. studiového alba kapely vyjde 20. listopadu u vydavatelství Kraft Recordings. A ještě počasí honem rychle na něj, už jsme to trošku zmiňovali, tak dneska ještě babí léto jako trám, teploty vystoupají až na 25 stupňů a bude jasno nebo polojasno.
1: Babí léto jako trám, to je pěkný. Ve Štěrboholích klesíku ústřední pozor záchranné složky u střetu osobního auta s motorkářem. A z Mladé Boleslavy na Nymburk před Krchleby osobně auto ve stromu.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
1: Ano, i to je realita.

0: dneska teploty do 25 stupňů. Na západě to bude trošičku méně, tam jenom 21. V každém případě my pojďme na silnice a dáme si, no, jedna z těch novinek, která se objeví i na novém albu kapely U2, Streets of Dream. Tak 7.17.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Lenka se hlásí.
2: Ahoj Myšáku, hezké ráno. Ve Štěrboholích, v ulici Klesíku, u křižovatky s ulicí Ústřední zasahují záchranáři ústřetu osobního auta s motorkou. Počítejte s kratším zdržením. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně, kolona od Rudné od 6. kilometru na Pražský okruh Kořechu na 19. kilometr. Kolona je také ve Strakonicku ve směru do centra už od Zbraslavy. Ucpaná je východní část Pražského okruhu ve směru na Smíchov mezi Černým mostem a Štěrboholi a zdržíte se třeba i v Liberecké ve směru do Holešoviček. Z Global Assistance Lenka.
0: Kladno? To je to město, ale v americký bourala dvě osobní auta, tak tam dejte bacha. A Brno je Zlatá loď a v Jandáskově ulice na mostku přes potok havarovalo taky osobní auto.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: S mým hlasem mi pomohla AI.
8: Miau.
7: Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky CZ.
9: Máme pod palcem celou Prahu. Neztrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
10: Kufr zbalený, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chce.
1: Hit sezóny na rádiu.

Tak Billy Talent dorazí na Rock for People příští rok. Samozřejmě ty festivaly už odkrývají karty pro zájemce o jednotlivý festivaly, takže vy to sledujete taky. No a možná budou Vánoce. Tak kupte lupen. Kolupení. Billy Talent si dáme. Limelight.

0: jsem tady za chvíličku, před chvíličkou zmínil Vánoce a tady vidím knihu Vánoce na modré planetě. Hezký, no. Byli tam za námi, před námi Alice Cooper a taky Zuzana.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Docvakala 7.28, hezký ráno.
2: Ano, ještě nějaké přehledy do Vánoc rozhodně stihneme. Jdeme na ten první, od kterého to začneme odpočítávat. Dobré ráno. Finanční experti bijí na poplach. Veřejné finance se podle nich vyvíjí neudržitelným směrem. Situace je vážná a bylo by lepší nepříznivý trend hned teď zastavit. Řekli to při schůzce na Pražském hradě přímo prezidentu Petru Pavlovi. Při dopravních nehodách zemřelo v září 47 lidí. To je o 13 míň než loni ve stejném měsíci. Nejtragičtějším dnem byla středa 23., kdy si tragédie na silnicích vyžádaly 6 lidských životů. Americká vražetkyně Christy Pajková na druhý břeh prostě nechce. Poté, co včera federální soud zastavil její popravu hodinu před samotným aktem a nejvyšší soud jeho rozhodnutí zrušil, přežila teď i smrtící injekci. Je jasné, že se k tomu vrátíme ještě ve zprávách v celou. A ještě sport, vstup do nové sezóny NHL se vůbec nepovedl brankáři Danielu Vladařovi. 29-letý rodák z Prahy inkasoval v úvodním utkání od Pittsburghu 7 gólů a Flyers prohráli ostudně 0-7.
0: Nebo studia.
1: Radio Rock Zone.

0: Na víkend na vás čeká strašná spousta akcí. Třeba výstaviště České Budějovice, tady si zahrají Dimitri s Arakainem ve třetího, teda takhle, abych byl přesnější. Jinak na výstavišti si taky bude konat Budějovický Coffee Fest. No ale i v Praze samozřejmě výstaviště v Letňanech nebude zahálet, protože od 2. do 3. Gastro Sweet Fest, že pokud máte rádi sladkosti, můžete vyrazit. S dětma můžete stále ještě až do března na Harry Potter Exhibition. No ale taky samozřejmě startuje zítra další dva festivaly, veletrhy, For Beauty 26 podzim a taky For Kids podzim, takže můžete vyrazit i sem. Ale máme i jiné akce, takové ty rodinné. Tak velká výstava železničních modelů a provozních kolejišť čeká v sobotu i v neděli všechny příznivce modelových vláčků a mašinek na výstavě spolku železničních modelářů Pečky. Modeláři vám představí přes 10 provozních kolejišť, včetně těch modelových měřítek od nejmenšího pro zahradní velikost. V sobotu 3. se rozloučíme s letošní sezonou na Miladě. Od 13 do 17 bude tady animační program, maskoty, tvořivé dílny. Zkrátka jasně, jezero Milada se uzavře. Součástí odpoledne bude taky dračkiáda, takže můžete zajít. No a ještě pojďme na Burger Festival Galerie Žantovka a k tomu ještě hromada dalšího street foodu. Takže do Olomouce se přiveze festival v té rozšířené verzi, takže zbystřit by měli všichni milovníci skvělého street foodu.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A zbystřete taky na silnicích, protože furt se něco děje, ne že je tam mrtvo a jenom kolony. Pozor, pneumatika leží v jízdním pruhu na dálnici D1, je to u Klimkovic ve směru na Ostravu, 346. kilometr. Pozor si dejte s kolonami v obou směrech díky pracem na D11 na 36. kilometru na Jaroměř. No a ještě si dejte pozor, v Liberci Křížová je tady uzavřena vozovka kvůli opravě silnice.
1: Tak konečně, norská symphonic black metalová kapela Dimmu Borgir vydala nové album a jmenuje se Great Serpent Rising a vzdor anglickému názvu album obsahuje několik skladeb v norštině. Některé z těchto skladeb určitě kapela předvede i na svém koncertě v Brně plánovaném na 24. října. 11. řadová deska vychází po 8leté pauze a jak zní Dimmu Borgir dnes, zjistíte večer v 11 na Rádiu Rock Zone.
0: Rovnou k tomu přidám, že 24. října od 19. v Brně hala Vodova, Dimmu Borgir.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: No a my tady máme samozřejmě Lenku, ahojky.
2: Dobrý. Jako hezké ráno. V Prosecké ulici na křižovatce s Letňanskou se srazila dvě osobní auta, počítejte se zdržením. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně je kolona od Rudné od 6. kilometru na Pražský okruh Ořechu na 19. kilometr. Jinak doprava v Praze odpovídá ranní špičce, kolony jsou třeba na východní Štěrboholské a jižní spojce ve směru na Smíchov, Ucpaná je Liberecká do Holešoviček nebo Strakonická do centra. Z Global Assistance, Lenka.
1: Tak Leni, zase dobrou noc. Ano, i to je realita. Z Olbramovic na Příbram za Drásovem v pravém bruhu budou probíhat práce údržby, takže omezení provozu. No a na Brněnsku u Březiny ve směru na Křtiny došlo k nehodě dvou osobních aut.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone. Kdy naposledy ses bál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 8. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Kometu Brno. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 250 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Té Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
4: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
5: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
8: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
9: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
10: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
9: Vážně?
10: Já mám Lelosy na sobě celý den.
9: Lelosy. Too comfortable to take off.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl. To se vyplatí.
12: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Frödeho na rádiu Rock Zone.

0: Dneska máme takovej den plný reality. Je pravda, že jak si tam před chvíličkou ta Lenka zívla, tak se mi taky chtělo zívnout.
1: Ona je taková vyzývaná.
0: No, my jsme vyzývaný taky, no. Hezký vám ráno, 7.58. Igor slaví svátek. Pozor, my máme taky nějaký dny speciální.
1: A my dneska slavíme dnešek, na všech frontách.
0: Na všech frontách, ano, přesně tak, ale já jsem se v tom teďka ztratil.
1: Tak já začnu.
0: Jednak máme Světový den vegetariánství.
1: Tak to tak úplně už neslavíme teda.
0: Máme Světový mezinárodní den lékařů.
1: To taky neslavíme.
0: Mezinárodní den kávy.
1: To slavíme
0: už
1: velmi a
0: těším,
1: skutí, ano.
0: A máme Světový den cyklistiky.
1: To jsem oslavila ráno na Herce, ano.
0: Ano, máme další takový
1: svátek. Máme Mezinárodní den hudby. Pozor,
0: ano,
1: to musíme taky říct, to slavíme už od 6 ráno a 24 hodin denně.
0: A ten nejdůležitější svátek slavíme my dva,
1: ano.
0: Mezinárodní den seniorů.
1: Na to jsme si přiťukli už před 6.
0: Ano.
1: My jsme se teda netrefili, protože nám klepou ruce, že jo? Snažili jsme se aspoň,
0: ale je to realita.
1: Říct. Je to realita, počkejte, taky to na vás přijde. A do té doby se můžete někde vyskákat pěkně, třeba to tím zastavíte. V Brně dneska se zahajuje festival Reconnect a ve Flédě v rámci téhle akce vystoupí Tata Boys, to je velká pozvánka. No, jestli si nacházíte někde tady u nás v metropoli, s tou věžaté, krásné, tak můžete zaskočit večer do Malostranské besedy, kde zahrají legendární ETC. To jsou dva takový kulturní typy a dokud si to ještě pamatuju, tak pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Děti ze školy v Újezdě nad Lesy se bojí do jídelny. Hokejisté Sparty se budou snažit zlomit prokletí a kapela Imodium posouvá svoje říjnové koncerty. Někteří žáci základní školy v Újezdě nad Lesy nechtějí chodit do jídelny. Poté, co se v ní nakazily desítky dětí i dospělých salmonelou, v ní prostě odmítají jíst. Podle jejího ředitele Libora Skaly se tomu ani nelze divit.
3: Tak naprosto rozumím tomu, že děti mají hrůzu z té školní kuchyně. Já si myslím, že ta důvěra se ztratí strašně rychle. A bude strašně dlouho trvat, než tu důvěru ta školní kuchyně zase získá zpátky, ať už rodičů, anebo těch dětí.
1: Škola proto zveřejnila telefonní čísla, kam můžou právě rodiče i děti volat, pokud si se svými obavami a strachy nebudou umět sami pomoct. Miroslav Tomáš.

0: Piva. Potvrdila to zpráva věznic v americkém státě Tennessee. Podle médií vražedkyně, která v roce 1995 brutálně mučila a zabila svou spolužačku, dostala do žil dvě dávky pentobarbitalu, ale ty neporazily. Pajková skončila v nemocnici. Na nezvyklou situaci i hned zareagoval guvernér zmíněného státu, který nařídil nezávislé vyšetřování, které by zjistilo, proč látka nezafungovala tak, jak měla. Zároveň také pozastavil popravy až do odvolání.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Hokejisté Sparty už zase nazujou na nohy brusle. V předehrávce 7. kola extraligy stanou na ledě v pražské O2 aréně proti Českým Budějovicím. Doma přitom ještě nevyhráli a tak jim půjde o hodně. Navíc jim celkově vůbec nedaří. Svěřenci trenéra Patrika Augusty mají zatím ze 6 zápasů jenom 2 výhry. Výhodou je, že Motor nemá O2 arénu rád a dlouhodobě se mu v ní nedaří. Oba týmy tak mají pro dnešek svoje prokletí. Otázkou je, kterému z nich se ho podaří zlomit.

0: mám pro fanoušky i Imodia. Kapela měla už zítra vyrazit na své dlouho očekávané turné All Inclusive ve společnosti zpěváka, rapera a také herce Vojtána. Ale bohužel z toho nic nebude, aspoň zatím. Z důvodů blíže nespecifikované nemoci Imodium všechny koncerty této šňůry naplánované na říjen ruší a hledá pro ně náhradní termíny, které prý oznámí už brzy. Sledujte proto web a sociální sítě kapely. No a já sleduju ještě taky počasí, dneska to bude stručný, čekejte jasno až polojasno a teploty do 25 stupňů.
1: A já taky sleduju dopravu v Děčíně Teplická do centra, pozor, osobní auta dvě v sobě, v Praze Holešovičky ve směru do centra, za sjezdem na Kobylisi tady osobní auto s nákladním.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
1: Linkin Park, ale taky přijdou třeba Judas Priest nebo Mramorzec. Tak 8 hodin 4 minuty.

0: pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: Na pro tuhle chvíli jsem pro vás vybral v 8.15 třeba Judas Priest, tak za chvíli se podíváme zase na dopravu.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak my se jdeme podívat opět na dopravu. Jak to vypadá aktuálně v tuhle chvíli, tak to ví Lenka.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. V Holešovičkách ve směru do centra za sjezdem na Kobyly se blokuje pravý pruh před osobního auta s nákladním sklonou. Počítejte od Cínovecké od sjezdu na Ďáblice. V Praze 8 v Trojské ulici u křižovatky se Zenkovou se srazily dvě dodávky, i tady se zdržíte. V Běchovicích v ulici Mladých Běchovic u křižovatky s Českobrodskou šetří policie střed osobního auta s motorkou, kolona má 2 kilometry. A ranní špička v Praze přináší kolony na tradičních místech. Na Pražském okruhu počítejte se zdržením ve směru na dálnici D1, kde se kolona tvoří od plzeňské D5 od Rudné od 6. kilometru. Směrem na letiště se provoz zpomaluje od Vesce. A zahuštěný provoz je také na Štěrbohovské a jižní spojce v obou směrech. Z Global Assistance Lenka.
1: A přijezd samozřejmě od Zdib do centra. Holešovičky navíc mají dopravní nehodu ve směru do centra v pravém pruhu osobák s nákladním. V Děčíně Teplická ulice do centra, dvě osobní auta. No a pozor taky v Krnově, Bruntálská ulice, osobní auto do dopravního značení.
0: Tak konečně, norská symphonic black metalová kapela Dimmu Borgir vydala nové album a jmenuje se Great Serpent Rising. A vzdor anglickému názvu, album obsahuje několik skladeb v norštině. A některé z těchto skladeb určitě kapela předvede i na svém koncertě v Brně, plánovaném na 24. října. 11. řadová deska vychází po 8leté pauze a jak zní Dimmu Borgir dnes, zjistíte večer v 11 na Rádiu Rock Zone.
3: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

0: Zahývám za námi, ano, 8 hodin 29 minut, my jsme doklepali další rychlý přehled. Dneska ty teploty do 25, no a samo sebou za chviličku další muzika, třeba The Blue Something.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Zuzanka, hezky
2: ráno. Ano, my jsme se doklepali strachy, že to nestihneme, ale stihli jsme to. Hurá, sláva, pojďme na to, dobrý ráno. Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na 185 obrněných čtyřkolových vozidel za skoro 25 miliard korun. Vrátíme se k tomu ještě ve zprávách v celou. Životní minimum se ode dneška zvyšuje ze 4860 na 5500 korun. Promítne se to do nároku na superdávku i do její výše. Církev v americkém státě Massachusetts řeší velký skandál. Víc než 270 katolických kněží tam za několik desetiletí sexuálně zneužilo přes 1000 dětí, a to hned ve třech diecézích. A smutně ještě ze sportu, tenista Tomáš Macháč se v Pekingu ani moc nezapotil. Hned v prvním kole prohrál se Slovákem Alexem Molčanem. I to ještě za půl hodiny trochu rozebereme.
1: Radio Rock Zone.
0: Na za půl hodiny už tady bude Tomáš, takže ten taky bude hrát dneska na přání vám, takže song@rockzone.cz.

0: Blood za chvilku. 8 hodin 38 minut, ty teploty venku už se pohybují kolem 10-13 stupňů. No a pojďme dál, pojďme se podívat na silnice.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak samozřejmě kolony naprosto všude, tady v těch větších metropolích. Na Tachovsku mezi Horostřevy a Malovicemi havárie osobního auta do stromu. Oproti tomu v Ostravě Nákupní ulice osobní auto do zdi. A na Uherskohradišťku v Kněžpoli na místní cestě bourala dvě osobní auta. Počasí to dneska bude vypadat tak, že bude jasno až polojasno. Teploty 20 až 25 stupňů.
2: Možná ti chybí kafe, možná víkend, možná někdo. A možná jenom jedna konkrétní píseň. Objednej si svůj song. Každý všední den od 9 do 14 na Rádiu Rock Zone.
0: A dneska hostem bude basák kapely Vitacit, Luděk Adámek. Jinak víte o tom, že Vitacit už jsou tu 50 let. Po 13 hodině. Jestli máte nějaký dotazy, tak studio@rockzone.cz.

0: taky Blink 182 za chvilku a pak už ten Tomáš, to je taková ta realita dnešní. Tak jdeme na silnice.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Jak to vypadá, Lenko?
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. Ve Stodůlkách v Lískově ulici se srazilo osobní auto s dodávkou. Na příjezdu do Uřiněvsi od Petrovic se srazila dvě osobní auta. Na jižní spojce směrem na Černý most u nájezdu ze Spořilovské se střetla tři osobní auta, počítejte se zdržením. A dopravu v Praze komplikuje ranní špička. Na Pražském okruhu se zdržíte ve směru na dálnici D1. Tady kolona začíná už na plzeňské D5 u Rudné na 6. kilometru. A operátoři zároveň regulují provoz v Blance. Řidiči tam čekají v kolonách od Liberecké nebo Polotavské. Global Assistance, Lenka.
0: Tak nás neodradili samozřejmě sednout do auta ani ty vysoké ceny benzínu a nafty. Na Tachovsku mezi Holostřevy a Malovicemi havárie osobního auta, prosím vás, do stromu. Nepojízdný bagr vás bude brzdit v Příbrami, ulice Karla Kryla. A ještě prosím vás pozor, si dejte na další dopravní nehodu. V Ostravě Nákupní ulice zase osobák do zdi. Pěkný den.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
6: Máš u sebe korunu?
7: Na co?
6: Na novou vanu ze Senesy.
7: Odkud?
6: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
8: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
1: Fantazimánia přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimánia v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnost.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
10: Ze všech songů na světě máš jeden, který bys chtěl slyšet právě teď. Tak na něj nečekej, objednej si svůj song. Každý všední den od 9 do 14 na Rádiu Rock Zone.

0: Ladíte Rádio Rock Zone, krásný ráno, a mám přeje Tomáš Frede, čtvrtek 1. října, svátek mají Igorové, Ivarové a Ivorové, zajímavý, já myslím, že jich úplně tolik nemáme mezi sebou, takže o to je to vzácnější, jestli vy jo, taky poplácejte po ramenou, my si dáme určitě zprávy, je tady se mnou Zuzka, čau.
1: Čau, hezký ráno, hezký dopoledne pro někoho možná, pokud neznáte zrovna žádného Ivora, tak můžete slavit taky. My tady třeba s Mišákem slavíme od rána a já myslím, že i ty ses možná už přidala, máme totiž Mezinárodní den kávy.
0: No, nepřidal.
1: Ještě, ale
0: znemožnil
1: přidáš.
0: Mi to Mišák.
1: Příšerné chování.
0: Uvidím, jaká bude chuť, no.
1: No tak doufám,
0: takže
1: že
0: bude. Takže co je dneska?
1: Mezinárodní den kávy.
0: No to je skvělý.
1: To prostě se musí,
0: to
1: že jo.
0: To se musí.
1: Tak my už jsme to několikrát tady s Mišákem nastartovali tu oslavu a myslím, že to možná nastartujeme ještě jednou přes den. No a co se týče muziky, tak to se taky můžete nastartovat, protože už se začíná v klubech opravdu dít velký věci. Třeba v Praze v Modrý Opici máme Pačes, Bratrstvo Luny a také jednoho nezveřejněného hosta, takže to bude velké překvapení. No a kdybyste to měli blíž třeba do Plzně, no tak tam je veliká věc. Dneska v Blogspeed.cz aréně vystoupí kapela Kabát. Další naše tipy najdete na našem webu hned teď po zprávách je tam Vrhnu, abyste měli

0: ekonomické příčiny. Jeho mluvčí Petr Pešek potvrdil, že vše se stoplo v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a důvody byly účastníkům tohoto zařízení sděleny. Českým domácnostem se daří, aspoň podle statistik. Ty tvrdí, že reálné příjmy jim stouply o 3% a proto mohli i víc utrácet. Průměrný měsíční plat dosáhl 55 048 korun a míra úspor se zvýšila na skoro 20%. Podle průzkumu přesto víc jak 40% domácností nemá našetříno ani 300 000 korun. Češi nejraději investují do svého bydlení. Polsko si udělalo z Vysokých Tater parádní biznis a vydělává na nich mnohem víc než Slovensko. Hory na slovenské straně jsou totiž citlivým tématem a řeší se tam spousta omezení a limitů při výstavbě i cestovním ruchu. A to Poláci podle zjištění našeho zpravodaje Josefa Balka nemusí.
1: Snahy zachovat charakter Vysokých Tatier je výstavba na Slovensku zviazaná prísnymi obmedzeniami. Aj preto rastie dopyt po investičných apartmánoch uprostred hôr s cieľom prenajímať ich hosťom. Keďže nové hotely a domy sa nestavajú, ťažia z toho Poliaci. Majú viac ubytovacích kapacít, až o 20 000 lôžok, najmä v Zakopanom. Lákajú na nižšie ceny. Ich nevýhodou je menšia rozloha Tatier a cestovanie turistov na slovenské územie. Jozef Bálko, Vysoké Tatry.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Tomáš Macháč bojuje sám se sebou. Na turnaji v Pekingu dostal český tenista překvapivou stopku hned v prvním kole. S Alexem Molčanem prohrál celkem hladce 3-6 a 2-6. Slovák se tam přitom dostal jenom jako lucky loser, tedy i navzdory svému vyřazení v kvalifikaci. Na porážku Macháče mu stačila hodina a náš hráč se během ní nedostal k jedinému breakballu. Olympijský vítěz ve smíšené čtyřhře se 2,5 měsíce nepostavil kvůli trhlině v noze na kurt. Vrátil se v srpnu, ale nedaří se mu. Prohrál hned 5 ze 6 zápasů. Doplním, že dneska se na společném turnaji v čínské metropoli představí ještě Jakub Menšík a Kateřina Syňáková. Z Bruce Dickinsona bude i herec. Zpěvák Iron Maiden kývnul na nabídku zahrát si ve filmu. Ten zatím nemá jméno, ale sám muzikant prozradil, že se jedná o cosi, jako je snímek Karate Kid. Jenom karate se tam nahradí moderním šermem. Ten je velkým koníčkem tohoto hudebního barda a právě filmař, se kterým chodí šermovat už skoro 40 let, mu roli nabídl. Problém je jenom jeden. Film zatím nemá zajištěné finance. Teď se to ale možná hodně rychle změní. Počasím to vezmu hodně stručně. Dneska čekejte jasno až polojasno a nejvyšší teploty do 25 stupňů.
2: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
3: Já ještě přihodím rychlý info ohledně dopravy. Dejte pozor na pražském okruhu na 25. kilometru ve směru D1. U Řep stojí porouchaný auto, takže pozor tam, no a na D5 na 113. kilometru ve směru z Plzně na Rozvadov stojí porouchaný auto opatrně kolem. Před námi Police, Avenged Sevenfold nebo Sum 41, já vám přeju hezký ráno.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak jo, jdem se na to podívat, 9.20, čas na informace z dopravy, tu pražskou sleduje Lenka. Leni, jak to vypadá, nazdar?
2: Ahoj, to má hezké dopoledne. Nejdelší kolona je na plzeňské D5 na příjezdu do Prahy od Loděnice od 8. kilometru až na pražský okruh Kořechu na 19. kilometr. Na pražském okruhu ve směru na letiště řidiči popojíždějí od Vesce Kořechu. O nic lepší situace není ani na východní a Štěrboholské i jižní spojce ve směru na Smíchov. Tady se popojíždí od Černého mostu do Štěrbohol a pak před Barandovským mostem do Dobříské. A stále probíhá regulace v Blance, kolony jsou proto od Liberecké nebo od Vltavské. Z Global Assistance, Lenka.
1: Jo, stará dobrá regulace v Blance. Děkujeme, pojďme se podívat na počasí.
0: Rock Zone, počasí.
1: 14 stupňů aktuálně, polojasno, dnešek ovšem bude opět slunečnej, čeká nás jasná až polojasná obloha. Během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnost. Teploty 20 až 25 stupňů, v noci to klesne k nějakým 8, pátek bude většinou oblačný, tedy v Čechách bude převážně oblačno, na západě a severozápadě až zataženo, jediněle s přehánkami, odpoledne budou srážky většinou ustávat a oblačnost částečně ubývat, na Moravě a ve Slezsku bude převážně polojasno. Teploty 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku až 24 stupňů. Víkend by měl být stále taky ještě v pohodě. Tak pojďme zpátky k muzice, dáme si Petr Ekles.
0: Radio Rock Zone.
3: S mým hlasem mi pomohla AI.
4: Puf, puf, mňau.
3: Pejsek, kočička, ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez pánička. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky CZ.
5: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
6: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
7: Na veterány, kabriolety, sporťáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
8: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rockový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone. Doprava z Global Assistance.
1: Inu, dobrá, doprava na trase z Liberce na Chrastavu, za Stráží nad Nisou, dejte pozor na nepojízdný osobní auto v Praze, na Střížkově v Teplický došlo ke střetu dvou osobních aut, zdržení je nárazový.
0: Rockzone, kam dnes naživo?
1: Tak to mě hlavně zajímá, samozřejmě jsme v malém pátku, to by bylo, aby nebylo. Tak, co se muziky týče, Praha, Meat Factory, The Amity Affliction, Silent Planet, Varials, taky Orthodox, hromada prostě kapel, Modrý opici, The Gold and Silver Ritual Tour, tedy Patches a Bratrstvo Luny, Futuru Havok, Blood Red Throne, Xonor a další. The Toasters na sedmice na Strahově, ETCčka jsou v besedě, tedy v Malostranské besedě, Rendezvous v KCčku Mlejn, Alexax v Kafé v lese. Tata Boy jsou dneska na flédě, tedy v Brně, v plzeňský LOXP.cz aréně Kabát, v Zachspabu Koukoumen a Dr. Curry. No a v ostravském baráku bude temno Marduk, aspoň teda doufám, support kapely Bies a Město Šedi. No a mám pro vás Hellstorm.
0: Tak konečně, norská symphonic black metalová kapela Dimmu Borgir vydala nové album a jmenuje se Great Serpent Rising a vzdor anglickému názvu album obsahuje několik skladeb v norštině. Některé z těchto skladeb určitě kapela předvede i na svém koncertě v Brně, plánovaném na 24. října. 11. řadová deska vychází po 8leté pauze a jak zní Dimmu Borgir dnes, zjistíte večer v 11.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak jo, pojďme se podívat ještě jednou na dopravu v této hodině na trase z Liberce na Chrastavu za Stráží nad Nisou. Dejte pozor na nepojízdní auto. Praha, Střížkov, v Teplické ulici došlo ke střetu dvou osobních aut, zdržení je nárazový. Ve Vršovicích, Moskevský, u Čechova náměstí se srazila dvě auta. Počítejte s omezením na Pražském okruhu na 25. kilometru ve směru, kde jedna u Řep stojí porouchaný auto, takže pozor kolem. No a D5, 113. kilometr ve směru z Plzně na Rozvadov stojí porouchaný auto, taky to tam komplikuje.
0: Radio Rock Zone.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle do myčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 tisíc korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
7: Polední devadesátky. Dej si to nejlepší z roku 90. let. Každý všední den od 12 hodin.

0: Mr. Jack White na Radio Rock Zone, 10. přesně, hezký čtvrteční dopoledne vám přeje Tomáš Frede, 1. říjen, je tady se mnou Zuzka, pojďme si dát další zprávy, čau.
1: Ano, ahoj, 1. říjen OSN vyhlásila za den, který jsme my s Mišákem společně krásně oslavili. Ty ještě nemusíš, je to totiž Mezinárodní den seniorů, tak my jsme si přiťukli, nebo jsme se snažili, jenže jak se nám klepala ruka, jak jsme se netrefili. Nicméně jsme si připili, to je důležitý. A důležitý je taky vědět, kam vyrazit večer, pokud chcete si někde vyhodit z kopítka, což byste měli chtít. Anč to, a protože jak tady s oblibou říkám, čtvrtek je malý pátek a v klubech se toho začíná hodně dít, tak určitě můžete vyrazit třeba v Praze na 7. na Strahov, kde dneska vystupují The Toasters. No a jestli to máte blíž třeba do Brna, tak ve Flédě dneska zahajují festival Reconnect slavní a dobří Tata Boys. Tak tam určitě můžete skočit taky a užijete si to, což se na čtvrteční večer hodí, do toho ale zbývá ještě spousta času. No a ty následující minuty vyplníme zprávami, takže jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Životní minimum se zvyšuje. Americká vražetkyně přežila smrtící injekce a tenista Jiří Lehečka jde v Tokiu dál. Životní minimum se od dneška zvyšuje. Z původních 4860 stoupne na 5500 korun. Promítne se to do nároku na superdávku i do její výše. Zvednout by se měly taky dávky mimořádné okamžité pomoci nebo nezabavitelné minimum dlužníků. Změny mají pomoct malým domácnostem a samoživitelkám nebo samoživitelům s dětmi. Miroslav Toman se dneškem stal šéfem civilní rozvědky. O jmenování muže, který působil jako náš velvyslanec v Bulharsku, rozhodl ministr vnitra Lubomír Metnar už v srpnu poté, co ke konci září oznámil rezignaci.

0: Poprava Kristy Pajkové se zase nepovedla. Žena přežila aplikaci smrtící injekce a je živá. Potvrdila to zpráva věznic v americkém státě Tennessee. Podle médií vražetkyně, která v roce 1995 brutálně mučila a zabila svou spolužačku, dostala do žil dvě dávky pentobarbitalu, ale ty ji neporazily. Pajková skončila v nemocnici. Na nezvyklou situaci ihned zareagoval guvernér zmíněného státu, který nařídil nezávislé vyšetřování, které by zjistilo, proč látka nezafungovala tak, jak by měla. Zároveň taky pozastavil popravy až do odvolání.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Jiří Lehečka jde v Tokiu dál. Český tenista porazil v utkání prvního kola Belgičana Zizou Bergse 6-3, 6-7 a 6-3. Zápas byl přitom rozdělený do dvou dnů. Včera totiž hráče zahnal do šaten silný déšť. Na domácím turnaji naopak hned z kraje skončil Kei Nishikori. Ten prohrál ve dvou setech s Američanem Francesem Tiafoem a tak trochu neslavně se rozloučil se svojí profesionální kariérou. Dneska vás pozvu do kina na skutečnou lahůdku. Novinkou je totiž film Linkin Park Unshatter. Ukáže hlavně zákulisí vzniku alba From Zero s novou zpěvačkou Emily Armstrong a posleze i velké koncertní momenty. Pokračuje Saša Ptáčková.
2: Po Chesterově odchodu stojí Linkin Park před otázkou, co dál. It all just came to a crashing halt. I just felt it was over. Po dlouhých 7 letech zažehne nová sestava znovu tvůrčí jiskru a přichází s albem From Zero. Life doesn't always give you second chances. Od studia až po São Paulo sledujeme jejich cestu k novému začátku. It's good to see you again.
0: A na závěr ještě počasí. Dneska čekejte jasno až polojasno s teplotami do 25, ale bacha, sem tam občas může zafoukat a to ve frýdlantském výběžku úplně nejvíc, kde může rychlost větru dosahovat až 70 km v hodině.
3: Děkujeme pěkně, zpátky k muzice. Mám pro vás tentokrát Europe Fate No More nebo Lennyho Kravice.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 10.20, dáme si opět informace od Lenky ohledně dopravy. Čau.
2: Ahoj Tome, hezké dopoledne. Na jižní spojce ve směru na Štěrboholi za nájezdem od Spořilova blokuje pravých pruhce dvou osobních aut. V místě se tvoří kilometrová kolona. Na Střížkově v Teplické ulici došlo ke střetu dvou osobních aut, zdržení je nárazové. Ve Vršovicích v Moskevské ulici u Čechova náměstí se srazila dvě osobní auta a v Holešovicích v Janovského ulici došlo ke střetu dvou osobních aut. Z Global Assistance Lenka.
1: Lení, díky, já už mám pro vás další porci muziky, dáme si živák Davidovýho, dáme si ovšem taky vypsanou fixu a jejich pecku Bylo to jistý.
0: Radio Rock Zone.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sedlčanský hermelín protein 100 gramů za 42,90 a Chibo espresso nebo kafe krema 1 kg jen za 369,90. Bila, to dobré začíná u nás.
4: Máme pod palcem celou Prahu. Neztrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: V Penny nyní najdete plyšáky do každé postýlky. A navíc fakci, brokolice balená kus za 19,90 a čerstvá vejce z podestýlky Karlova Koruna 10 kusů za 24,90. Penny.
8: 90 k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
9: Hit sezóny na Rádiu Rock.

0: Hey, baby, let's stay out tonight.
1: Rádio Rock Zone. Doprava z Global Assistance.
2: Jedna rychlá doprava ode mě. Pozor, na Opavsku z Křipova ve směru na Starou Ves, tam se srazilo osobní auto s nákladním, počítejte s omezením na trase z Kolína na Kutnou horu, odbočky na Kaňk, tam se srazila dvě auta, počítejte se zdržením v Ústí nad Labem v Bělehradské ulici, dejte pozor na nepojízdný osobní auto, Liberec v ulici na Perštíně se srazila dvě auta, s opatrností projedete.
1: Radio Rock Zone. Tak konečně. Norská symphonic black metalová kapela Dimmu Borgir vydala nové album a jmenuje se Great Serpent Rising. A vzdor anglickému názvu album obsahuje několik skladeb v norštině. Některé z těchto skladeb určitě kapela předvede i na svém koncertě v Brně, plánovaném na 24. října. 11. řadová deska vychází po 8leté pauze a jak zní Dimmu Borgir dnes, zjistíte večer v 11. na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Krátce před 10:45, pojďme se podívat ještě jednou v této týdně na dopravu v Praze v Letné, nebo na Letné, v Bedenyho ulici havaroval motorkář. Na místě zasahují záchranáři a projíždí se jedním pruhem. V Pardubicích v Radišské ulici na kruháči s Trnovskou se střetlo osobní auto s nákladním. Počítejte s omezením.
0: Radio Rock Zone.
2: No jasně, že máme ten barák pojištěnej. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
3: Už to bude 5 let?
2: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska?
3: To má hodnotu tak 6.
2: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
3: A jo.
4: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
5: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
4: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Máš u sebe korunu?
8: Na co?
7: Na novou vanu ze Senesy.
8: Odkud?
7: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
8: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
9: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxlekynapředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
10: KFC ti zase nabízí víc.
11: MacBooky Neo.
10: iPhone 17.
11: Laserové projektory.
10: Sluchátka Apple Beats.
11: A stovky dalších cen.
10: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
11: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
10: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formil prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
13: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone.
14: Muzika na tělo.

0: Na 3 minutové Good Charlotte na rádiu Rock Zone, 11. přesně, hezký čtvrteční dopoledne vám přeje Tomáš Frede. Dorazila Zuzka, to je sláva, budou informace, zprávy, všechno čerstvý, křupavý,
1: no,
0: voňavý.
1: Ovace byly tady, po celém andělu jsem to slyšela.
0: No, že jo, jim, jaký před oknama lítal nějaký bordel, no, a jestli konfety.
1: To bylo kvůli mě. To tak lidi dělají, jako když kamkoliv přijdu, tak začnou hned vyhazovat bordel.
0: Je to tak.
1: Ano, proto jsem z Lipně, že hezký, co tuhle chvíli dopoledne už určitě pro všechny, tak než se podíváte z okna, abyste věděli, co se děje u vás, tak se klidně mrkněte na seznam koncertů pro dnešní den, protože ten je docela bohatý a můžete si určitě vybírat, kde si večer vyhodíte z kopítka. Například můžete zkusit v Praze Futurum, kde dneska vystoupí Eradicated, Blood Red Throne a další kapely, tam toho bude hodně, anebo zapřemýšlejte, jestli byste nevyrazili v Plzni do Zachspabu, pokud tam tedy nejdete na kabáty, kde dneska zahrají Coco Man a Dr. Kerry. Další naše tipy na webu, to je jasný, teď už ale pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Paliva jsou zase pod regulací. Svět zná nejtlustšího medvěda a tenistka Kateřina Siniaková v Pekingu nesklamala. Cena nafty padá. Po zavedení cenové regulace je oproti včerejšku levnější až o 3 koruny. Benzín oproti tomu zlevnil jenom někde. Některé pumpy ho nabízely už včera za cenu, která byla pod cenovým stropem. Regulace platí ode dneška do konce října. Maximální ceny tak činí 48 korun a 72 halířů za litr nafty a 46 korun a 14 halířů u benzínu. Další stavba se hnula. U Nového Jičína pracují na dokončení posledních větších chybějících částí dálnice D48. Hotovo má být na konci roku 2028. Šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl ale upozorňuje na dopravní omezení vyplývající z této stavby.
3: Budeme zase dopravu svádět na ten jeden jízdní pás a budeme postupně realizovat ten druhý, takže budou zde jezdit v omezení většinou dobu v tom režimu 1+1 jízdní pruhy. Naštěstí jsme si to vyzkoušeli na těch ostatních a nekonají se nějaké zásadní problémy. A každopádně určitě to komplikace je.
1: Přestavovaný úsek začíná v Šenově u Nového Jičína za mostní estakádou přes železniční trať a silnici první třídy 57 a končí v obci Rybí před estakádou u Libhoště. Tam naváže na hotovou dálnici.

0: a taky jejich další soupeře můžete na webu fatbearweek.org.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Kateřina Siňáková začala v Pekingu vítězně. V singlovém prvním zápase od triumfu ve čtyřhře na US Open porazila polskou tenistku Magdu Lineteovou 6-4 a 6-3. Všechno sice zahájila prohraným servisem, pak se ale rychle oklepala, srovnala a svojí protihráčce už nic velkého nedovolila. Teď ji ovšem čeká světová sedmička Elina Svitolina z Ukrajiny. Naopak její spoluhráč ze zlatého olympijského mixu Tomáš Macháč v čínské metropoli hned v prvním kole prohrál. Od lucky losera Alexe Molčana ze Slovenska dostal 3-6 a 2-6. Kapela Zrcadla do toho šlápla. Po 5 letech existence vydala svoje první plnohodnotné album. Natočila ho v Královéhradeckém studiu i pod dohledem tady Tomáše a jeho zvuk je tudíž jaksi dravější a hravější. Deska se jmenuje Zima na předměstí a obsahuje 9 skladeb. Frontman a kytarista skupiny pocházející z Litomyšle Radim Dryml prozradil, že na díle intenzivně pracovali 2 roky a doufá, že je právě ono posune zase o kus dál. Ostatně první ohlasy na desku má prý hodně dobré a tak tomu opravdu věří. Tak a ještě počasí. Dneska bude jasno až polojasno. Teploty jsou už dnes teď kolem 20 a odpoledne vystoupají místy až na 25.
2: Děkujeme velmi pěkně, pokračujeme v krasové jízdě, mám pro vás tentokrát od klasiky jako AC/DC přes třeba Theory of a Dead Man po Green Day a prostou klasiku Minority.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 11.20, už za pár vteřin, poslední dostaveníčko s Lenkou ohledně dopravy. Leni, jak to vypadá? Čau.
2: Ahoj, to má hezké dopoledne. Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy do Brna na 13. kilometru překáží nepojízdné auto, kolona je od Mudletic od 10. kilometru. Na plzeňské D5 se na příjezdu do Prahy vázne doprava v roztrhaných kolonách, hlavně kamionů, a to od Loděnice od 8. kilometru až na pražský okruh Kořechu na 19. kilometr. Kolona hlavně kamionů popojíždí také na východní části Prahy, a to od Novopatské přes Černý most až do Štěrboholk Průmyslové. Z Global Assistant Lenka.
1: Lenko, díky. Mám pro vás Bon Jovi, Živáka, nebo si dáme taky Rolling Stones.
0: Radio Rock Zone.
3: 90. k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Radio Rock Zone.
0: Hit sezóny na Radio

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Tak jo, jdem to omrknout. V tuhletu chvíli už velmi příjemných 21 stupňů, polojasno, no jsou to v zásadě dnešní maxima, respektive předpovídají nám až 25 stupňů, jinak polojasno až skoro jasno po celý den, nebo po většinu dne, odpoledne na moment oblačnost, no a v noci to klesne k 8 stupňům. Pátek bude většinou polojasný, na východě až jasný, v západní polovině Čech bude převažovat velká oblačnost a na západě a severozápadě se mohou objevit slabé přehánky. Teploty podobně jako dnes mezi 20 až 24 stupni, v západní polovině Čech do 21.
0: Radio Rock Zone. Tak konečně. Norská symphonic black metalová kapela Dimmu Borgir vydala nové album a jmenuje se Great Serpent Rising. A vzdor anglickému názvu album obsahuje několik skladeb v norštině. Některé z těchto skladeb určitě kapela předvede i na svém koncertě v Brně, plánovaném na 24. října. 11. řadová deska vychází po 8-leté pauze a jak zní Dimmu Borgir dnes, zjistíte večer v 11.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Krátce před 11:45 dáme ještě jednu rychlou dopravu. Praha, Sokolovský, u křižovatky s Českomoravskou se srazila dvě osobní auta. Na místě je policie, provoz je částečně omezený. V Horních Měcholupech v Milánské ulici narazilo osobní auto do dopravního značení. Projíždějte kolem opatrně. No a do Třetice, Praha, v Dejvicích v Jaselské ulici bouralo osobní auto s autobusem. Na místě je policie a projíždí se jedním pruhem.
0: Radio Rock Zone.
2: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Chce se mi těsnit. Těsnit se mi, co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
7: S Rock Zonem na dabu i na pálavu se vyhrabu.
8: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: To Remember na Radio Rock Zone 12. Přesně, krásný pravý, dobrou chuť, dobrý pití. S vámi Tomáš Frede, dorazila taky Zuzka. Pojďme na další zprávy.
1: Ano, já bych začala tím, že bych vám připomněla, abyste si po obědě dopřáli dobrou kávičku, protože máme Mezinárodní den kávy, tak dneska se to extrémně hodí. No a hned potom, nebo možná dokonce i při tom kafičku, můžete popřemýšlet o tom, kam si vyrazit večer na koncert, protože možností je víc než dost. Mrkněte se na naše webovky do sekce Club Life, tam si určitě najdete spoustu typů, mezi kterými se budete rozhodovat. Já vám doporučím třeba Malostranskou besedu v Praze, kde dneska vystupují legendární ETC a samozřejmě v plzeňský Lock Speed aréně si zahraje Kabát společně s asi 10 000 z vás, tak tam určitě bude hodně plno. To jsou jenom dva typy, jak jsem říkala, jich mnohem víc, tak si vymyslete sami, co dneska budete dělat a my jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: V Rakousku se vážně zranil našinec. Nejlíp se lidem u nás žije v Turnově a hokejová Sparta se pokusí zlomit prokletí. V Rakousku se vážně zranil Čech. Stalo se to v Tyrolsku u nádrže Schleck Eisspeicher. 34-letý chlapík se tam při fotografování přírody u potoka Unterschramachbach zřítil ze skály. Podle policie letěl vzduchem asi 30 metrů a utrpěl těžká zranění stehna a kyčle. Záchranáři ho po ošetření na místě transportovali vrtulníkem do nemocnice. Česko se připravuje na chřipkovou sezónu. Do země prozatím dorazilo víc než 500 000 dávek vakcíny proti této nemoci. Meziročně bude taky k dispozici o 30% dávek víc vakcíny určené pro seniory. Očkovací látka pro děti dorazí v listopadu. Informoval o tom Státní ústav pro kontrolu léčiv. Připomenu, že očkování u nás ale není příliš populární. Loni ho podstoupilo přes 825 tisíc Čechů, což je zhruba 7,5% populace. Ze seniorů se ale nechal očkovat každý čtvrtý. V Česku se nejlépe žije v Turnově. Vyplývá to z aktuálního indexu prosperity. Na druhém místě jsou Luhačovice ve Zlínském kraji a stupně vítězů uzavírá Žamberk v kraji Pardubickém.

0: Navíc jim celkově vůbec nedaří. Svěřenci trenéra Patrika Augusty mají zatím ze 6 zápasů jenom 2 vítězství. Výhodou je, že Motor nemá O2 Arenu rád a dlouhodobě se mu v ní nedaří. Oba týmy tak mají pro dnešek svoje prokletí. Otázkou je, kterému z nich se ho podaří zlomit. A je to venku. Loufanánek Hagen vydal kompilační album, na kterém bilancuje především svoji sólovou dráhu. Vypustil z něj už i single Moravian Rhapsody, který se ale podle něj nestane, na rozdíl třeba od Průši, součástí koncertu jeho kapely Tři sestry.
1: Průša je svým založením té písně hudebním blízko sestrám. Je to taková rychlá punk polka s elektrickýma kytarama, bubnama. Tohle je písnička, která ani nebyla tak myšlená, že by se měla objevit. Je to prostě takový bonus, který završuje ten výběr, co jsem textoval a zpíval v posledních vlastně během svojí kariéry.
0: Doplním, že album nazvané LFH60 si Fanánek nadělil ke svému životnímu výročí. Letos 18. června totiž oslavil 60. Se chcete proběhnout někam do parku s Průšou nebo bez něj, tak dneska klidně můžete, protože bude jasno až polojasno a teploty vysoký až do 25 stupňů.
2: Děkujeme pěkně, teď už 90-ková muzika, dáme si třeba Marilyna Mansona, mám pro vás ovšem taky Plexus nebo Alanis Morissette.
3: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 12.21, pojďme se podívat na dopravu na dálnici D46 na 26. kilometru směru Hlaviškova. Na Olomouc došlo k požáru vozidla, počítejte s omezením, kolona se netvoří. V Praze v Radlicích v ulici na Laurové se zrazila dvě auta, jeden pruh je úplně neprůjezdný a ještě jednou Praha pro změnu Evropská na úrovni zastávky MHD Divoká Šárka směrem z centra. Došlo ke srážce osobního auta s motorkou, počítejte s omezením, zdržení je kolem 5 minut.
0: Rádio Rock Zone. Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rockovej živáků non-stop. Nekonečný koncert na Rádio Rock Zone.

0: Krátce po polednice, omrkneme opět dopravu a já vás upozorním na Zlín. Ve Zlíně v ulici Růmy na křižovatce s Hradskou havaroval motorkář, takže počítejte s omezením. Na Náchodsku v Horní Radechový bouralo osobní auto s kamionem, silnice je úplně uzavřená, takže komplikace v místě. No a na trase z Českých Budějovic na Strakonice za Sedlcem se stala nehoda. Počítejte se zdržením v kolonách v obou směrech. Mám pro vás Beka.
1: Radio Rock Zone. Konečně. Norská symphonic black metalová kapela Dimmu Borgir vydala nové album a jmenuje se Great Serpent Rising a vzdor anglickému názvu album obsahuje několik skladeb v norštině. Některé z těchto skladeb určitě kapela předvede i na svém koncertě v Brně plánovaném na 24. října. 11. řadová deska vychází po 8leté pauze a jak zní Dimmu Borgir dnes, zjistíte večer v 11. na Radio Rock Zone.

0: prostá klasika od Green Day, řekl bych, na Radio Rock Zone 12.40. My si dáme úplně poslední dopravu.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: V Liberci v Palachově ulici na křižovatce se Sokolskou havarovala dvě osobní auta. Počítejte se silným provozem a s kolonou. Ve Zlíně v ulici Růmy na křižovatce s Hradskou havaroval motorkář. Počítejte s omezením. V Přerově na nábřeží Edvarda Beneše se srazilo osobní auto s motorkou. Je tam minimální zdržení, ovšem opatrně. No a Praha, Radlice v ulici na Laurové se srazila dvě osobní auta. Jeden pruh je neprůjezdnej. Tak jo, blíží se 13. hodina. Další díl pořadu Odposlech Toma Fredeho.
1: Radio Rock Zone.
2: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
3: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
2: Prosíme, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
4: Je, to Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
5: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Máš u sebe korunu?
8: Na co?
7: Na novou vanu ze Senesy.
8: Odkud?
7: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
9: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
10: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone.
1: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: AM uzavřeli dnešní polední 90 na rádiu Rock Zone 13. Přesně čtvrtek 1. října. Hezký odpoledne vám přeje Tomáš Frede. Je tady se mnou ještě stále Zuzka, ještě neutekla. Má pro nás jedny zprávy. Čau.
1: Ona nerada odchází, co si budem povídat. Nazdar. Začala bych nějak příjemně, ale nemůžu, protože před pár minutami přišla aktuálka do agentur a ta zní, že při červencové autonehodě poslance Filipa Turka a řidiče nemocničního vozu v centru Prahy se nestal, prosím pěkně, žádný trestný čin. Takové jsou výsledky šetření policie, my se tomu budeme samozřejmě ve vysílání ještě podrobněji věnovat, ale abych vás hned na úvod úplně nesklamala, tak vás pozvu za nějakou pěknou muzikou v Praze v Malostranské besedě ETC, to je jedna důležitá věc. No a v Plzni samozřejmě dneska v Lockspeed aréně Kabáti, to je pozvánka číslo 2. Na ty ostatní se mrkněte na náš web a na naše sociální sítě a teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Salmonelou se v újezdě nakazili skoro 400 lidí. Zlínskou zoo otřásla smrt další slunice a fotbalová Sparta už řeší i pozici kouče Briana Priskeho. 399 nakažených salmonelózou. Přesně tolik jich eviduje pražská hygienická stanice mezi strávníky Masarykovy základní školy v Újezdě nad Lesy. Ti se tam minulé pondělí nakazili po pozření špatného jídla z nedostatečně tepelně upravených vajec. Z daného počtu nemocných je většina dětí, jenom nepatrný zlomek dospělých. V nemocnicích je do téhle chvíle ještě 19 osob. Zdraví a uzdravení žáci se už vrátili do lavic. Mnozí z nich se ale do jídelny bojí, což ředitel zařízení Libor Skala naprosto chápe.
3: Tak naprosto rozumím tomu, že děti mají hrůzu z té školní kuchyně. Já si myslím, že ta důvěra se ztratí strašně rychle a bude strašně dlouho trvat, než tu důvěru ta školní kuchyně zase získá zpátky, ať už rodičů, anebo těch dětí.
1: Policie případ prověřuje pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. Ve Zlínské zoo zemřela další slunice. Smrt Kali logicky otřásla celým tímto zařízením. Náš zpravodaj Honza Čada připomíná, že jde už o druhou podobnou smutnou událost letošního roku.
4: Tady ve Zlínské zoologické zahradě, konkrétně v moderním sloním výběhu Karibuny, je opravdu nezvykle smutno. V červnu tu obří samec Jack usmrtil slonici Ulu a teď se přihodila další událost. Mezinárodní tým odborníků operoval slonici Kali, která před 5 lety porodila zatím jediné mládě slona afrického, jenže náročná operace uraženého klu a následného zánětu skončila tak, že se Kali neprobudila po uspání. Takže smutek na druhou. Jan Čada, Zlín.
1: Incident na palubě letu z Dubaje do Tel Avivu považují Izraelci za terorismus. Prohlásil to jejich premiér Benjamin Netanyahu. Letoun společnosti Fly Dubai včera musel nouzově přistát v saudsko-arabském Tabuku poté, co cestující a část posádky přemohli jednoho z pilotů. Ten se podle svědků nejspíš pokusil převzít nad letadlem

Špatném začátku sezóny jsou v klubu pořád přesvědčení o tom, že Priske je dobrý trenér a řadu prvků požadované hry už tým má, a to právě díky němu. A tak se pod dánským koučem zatím větev nezlomila.

0: Kamil Střihavka oslaví 40 let na scéně a samozřejmě to bude velké. Hlavním bodem oslav bude jeho podzimní turné, které startuje 30. října v Liberci. Pokračovat bude v Hradci Králové, Kolíně, Brně a Ostravě a vyvrcholí 28. prosince v pražském Lucerna Music Baru. Tam ho doprovodí jeho kapela Leaders, ale společně s Michalem Pavlíčkem a Otou Balážem hodlá oživit aspoň pro tenhle den také se skupení BSP.
1: Na jahodový louce leží smutnej hán.
0: Tak a před netrpělivě očekávaným hostem ještě rychlá předpověď počasí, jasno až polojasno a teploty do 25, to je všechno.
2: No to mi ale děkujem. Krásný odpoledne přeju, nejenom Zuzce, ale i vám ještě jednou. Ladíte rádio Rock Zone, čtvrtek 1. října. Je jasný, že je tu další díl pořadu Odposlech Toma Fredo. Mým dnešním hostem bude člen legendárních Vitacit Luděk Adámek už za moment.
3: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Ladíte Rádio Rock Zone, jako každý čtvrtek je tu další díl pořadu Odposlech Toma Fredeho. Jak už jste tedy samozřejmě mohli slyšet, tohle byla záležitost od Vitacit a já tady mám člena legendární kapely Vitacit, basgitaristu Luďka Adámka. Luďku, ahoj.
1: Ahoj, hezký den všem.
0: Pojď mi blíž na ten mikrofon, normálně si ho čapni, jak si ho přitáhni, ať tě dobře slyšíme. Já ti musím říct jednu věc, já jsem si, že mi počty nejdou, velmi snadno spočítal, že když Vitacit slavil první výročí, tedy přesně 10 let, tak já jsem se narodil.
1: Hezký.
0: Takže jestli jsem teda správně našel něco mezi 75. a 76. rokem, vznikla kapela Vitacit, já jsem 86. No, ty jsi do kapely naskočil v nějakým 82. co?
1: 81. myslím.
0: Tak, takhle nějak z kraje 80. Vzpomeneš si na tu dobu?
1: Jo, na tu dobu si pamatuju dobře. Bylo to vlastně taková situace, kdy dělat muziku bylo trošku obtížný, i když jsme vlastně se snažili si užít jako to hraní jako takový a neměli jsme ještě žádný plány a cíle velký. A i tak jsme naráželi na různý problémy, protože zkušebny neexistovaly, najít si prostě místo, kde člověk může dělat kravál, ale nikdo mu nebouchá na dveře, nech toho a podobně. Bylo velmi obtížný. My jsme měli zkušebnu v Roztokách u Prahy, odkud vlastně Vitacit pochází, protože zakládající členové byli z Roztoků Prahy.
0: Jasně.
1: A to bylo ve Vodácký Loděnici u Vltavy. A tam jsme jezdívali třikrát týdně.
0: Zní to trošku vlhce. Teda.
1: Ano, ano. Tam jsme jezdili třikrát týdně a mydlili jsme do toho, co to šlo, než nám měl poslední spoj zase zpátky do Prahy, protože většina nás byla z Prahy. No, takže to byla taková doba, kdy ještě jsme o tom moc nevěděli, akorát jsme věděli, že nás to strašně baví.
0: Jasně. Je teda vlastně zajímavý, že si, jak jsi začal o tom, že to nebylo úplně jako by snadný, tak jsem automaticky myslel, že se tady jaký zmíní samozřejmě minulý režim, ve kterým se to jako by dělo, ale ono asi možná ty osmdesátky, tam už se asi jako, už to nebylo tak tuhý a tvrdý, jako...
1: No, vlastně nejhorší nebo? To bylo někdy koncem 70. let. Mm-hmm. To vím, že i spousta muzikantů emigrovala do zahraničí.
0: Jasně.
1: Třeba můj kamarád George Kozel, tak v té době zmizel do Švýcarska společně s Kášou Jánem. A vlastně ty, který tady zůstali, tak se museli připravit na tuhej boj, protože vlastně dostat kapelu na pódium nebylo jenom o tom mít nějaký repertoár, jo, a pár fanoušků třeba, ale bylo to vlastně podmíněné nějakým schvalovacím řízením, kterého součástí byl třeba zřizovatel kapely.
0: Oh.
1: Jo, potom něco, čemu se dneska říká agentura, což bylo vlastně kulturní středisko pro určitou oblast jako v republice, to znamená v našem případě Roztoky u Prahy, takže Praha Západ. Tam probíhaly schvalovací řízení, kde se museli předkládat repertoárové listy, kde se museli předkládat texty ke schválení a podobně. A teprve potom, když vlastně kapela si udělala přehrávky u agentury, u komise, ano, tak dostala přidělenou nějakou třídu a vlastně teprve potom bylo možné jakoby veřejně vystupovat.
0: No, takže proces dneska naprosto nepředstavitelný.
1: Ano.
0: Jasný. No ale nicméně, ty jsi jako vstoupil, naskočil do kapely, která už ale vlastně jakoby celkem i jako fungovala, ne? Že,
1: ano.
0: Jako, že to nebylo, jako, že by to byla zatím model zkušebná hlavně, ale Vitacit už v tom, řekněme, jo, 81. druhým, už jako asi nějaký jméno měla.
1: Ano, já sám jako jsem na Vitacit chodil jako divák, protože vlastně na téhle jakoby scéně to byla v tu dobu asi nejtvrdší kapela.
0: Aha.
1: Protože oni, jejich největší inspirace byly Deep Purple v té době, Uriah Heep a podobné kapely a hráli hard rock, ještě ne heavy metal, ale hard rock a vlastně byla to jedna z mála kapel, který takovouhle muziku hráli a proto já jsem byl i fanoušek Vitacitu. A vlastně byla docela kuriozní situace, jak já jsem se k Vitacitu dostal.
0: Ano.
1: Protože já jsem měl na vojenskou přísahu, tehdy byla povinná vojenská služba a já jsem měl na přísahu kamarádovi A jel jsem vlakem a vzal jsem si sebou kytaru na cestu, tu jsem sebou tahal všude, prostě Španělku. A přisednul jsem si do kupé k pár máničkám, který taky měli kytaru, tak slovo dalo slovo a teď jsme si spolu brnkali navzájem a teď oni se mě ptali, hele, ty hraješ na tu kytaru nějak divně. Jo, a já jim říkám, no, já normálně hraju na basu, ale basu jsem si sebou vzít nemohl. A tam jsem se dozvěděl, že vlastně oni jsou kapela Vitacit. To byly tři členové z kapely Vitacit, Venca Pokorný Kuře a já už nevím, kdo byl ten třetí. A oni mi řekli, no, my jedem na přísahu našemu basistovi, Karlovi Adamovi tenkrát.
0: No.
1: A já říkám, to je zajímavý, no. A oni mi říkali, hele, my máme staršího kluka teďka a on prostě je takový jakoby pohodlný, jako nemá ten tah, jako on se mu do toho nechce, nechtěl bys to zkusit. Tak jsme si domluvili, že se sejdem ve zkušebně, že si spolu zkusíme zahrát, což se taky stalo. A vlastně tak jsem přišel do Vitacitu.
0: No to je neuvěřitelný. Tak to je asi jedna z nejlepších příhod, teda jak doslova naskočit do rozjetého vlaku.
1: Jo, je to tak, přesně.
0: Kapelního i reálního. No tak to je výborný. Mým dnešním hostem je Luděk Adámek z Vitacitu.
2: Dáváte si odposlech Toma Frödeho na rádiu Rockzone.

0: Jedna klasika od Maidenů na rádiu Rock Zone. Od poslech Toma Fredeho, mým dnešním hostem je Luděk Adámek z Vitacitu. Vitacit slaví 50 let na scéně, vlastně taky s několika přestávkami, k tomu se ještě dostaneme. Kdy to ale celý, na moment jako koukám úplně pod pokličku, jo, kdy to celý ale propuklo u tebe, tím myslím, jak ty jsi vůbec přišel k lásce, k hudbě? Kdy jsi vůbec poprvé třeba vzal do ruky nástroj, jestli to byla hned jako baskytara, což nebejvá úplně zvykem, ale stává se. Tak jak to celý bylo u tebe?
1: To je dobrá otázka. Já jsem vlastně chodil na přípravku na Lidovou školu umění tenkrát, což byly orfovský nástroje a nějaký zpívání a podobně. A v 6 letech jsem se měl rozhodnout, na jaký nástroj půjdu. Takže jsem šel do Lidové školy umění na Vinohradech, kde jsem tenkrát bydlel ve Španělské ulici, s tím, že sestra hrála na piano, doma jsme piano měli, takže půjdu hrát taky na piano. Vím, že když jsem tam přišel, tak jsem byl přemluven, že pianistů je spousta, já mám krátký prsty, takže na piano to není nic moc, takže jestli bych neskusil violončelo. Tak jsem s tím souhlasil a začal jsem hrát na violončelo. A vlastně jsem absolvoval celou Lidovou školu umění celých 9 let na violončelo, ale už tak nikdy ve 12-13 letech jsem už pokukoval po kytarách, protože když jsem třeba případně nikdy měl sebou violončelo ve škole a učitelé třeba na hudebce po mně chtěli, abych něco zahrál, tak to ve třídě nikoho nezajímalo. No, ale když kamarád vzal kytaru, tak najednou
0: kolem... Holky se mohly zbláznit.
1: Ano, tak jsem říkal, já musím hrát na kytaru, to nejde.
0: Jasně.
1: Tak jsem prostě se rozhodl, že budu hrát na kytaru, a když na kytaru, tak rovnou na elektrickou. No a moje spolužačka měla bratra, který zrovna elektrickou kytaru prodával. Tak jsem se šel na ní podívat a strašně se mi to líbilo a hrozně jsem to chtěl, ale chtěl za ní 350 korun a já měl jenom 150. Takže jsem mu asi hodinu otravoval.
0: Velký prachy teda samozřejmě, no, 350.
1: Tenkrát to byly úplně jiný peníze. Ale tak jsem ho asi hodinu ukecával, ať mi ji prodá za 150 a on už nevěděl, jak se mě zbavit, tak mi říká, hele, tu kytaru za 150, teda za 350 ti neprodám, no, ale mám tady takovou starou basu, která moc nefunguje, elektrickou, a tu bych ti za těch 150 prodal. Tak jsem říkal, jsem s ní. Proto hraju na basu, že jo.
0: Tak to je jedna historka za druhou, teda naprosto neuvěřitelná. No počkej, já měl si to kam jako taky do čeho zapojit, protože to byl pak ten druhý problém dost často, že jo?
1: Ano, měli jsme ruský rádio Riga, který mělo vstup tenkrát, jakože se do něj nechalo něco připojit, ano. A do toho jsem si tu basu připojoval.
0: Což ještě nebyly ani jako klasický jacky, ne? To byly nějaký
1: takový... No, to byly pětikolíky.
0: Ano, ty pětikolíky. Ježišmarja, to si ještě jako pamatuju. No. No,
1: takže to byl takový ten úplný začátek můj, no a pak mě to chytlo tak, že jsem to prostě nebyl schopný pustit z ruky.
0: Jasně.
1: Jo, furt jako jsem na to musel hrát. Jako a potom, když už jsem byl větší a třeba jsme šli s kamarádama na pivo nebo tak, tak já jsem prostě vypil jedno pivo, říkám, kuci, já musím jít domů cvičit.
0: Já musím hrát. To je skvělý. No, pojďme se jenom jako letmo podívat, jak si potřeboval trošku udělat jako jasno právě v těch pauzách toho Vitacitu, jo. Vlastně ta první přišla, já jsem si to někde poznamenal, někdy už z kraje 90, takže v nějakým 92.
1: No, to vlastně my jsme vydali desku Zůru přes oceán.
0: Ano.
1: A potom Dodo odjel do Ameriky vlastně studovat kytaru a my jsme udělali Vitacit jako v jiný sestavě, tenkrát jsme byli hodně ovlivněni Guns N' Roses a podobně.
0: Jasně, 90.
1: Ano, takže jsme natočili desku Máte se hnout, která byla rock and roll spíš než heavy metal. A vlastně potom jsme zjistili, že v těch devadesátkách na tom začátku, když tady byl divoký východ, tak všichni měli úplně jiný zájmy, než chodit na muziku, takže ten zájem o tu muziku strašně opadnul. Na koncerty chodilo čím dál tím méně lidí a podobně. A já jsem právě nevěděl, co s tím, protože jsem chtěl hrát a můj kamarád, takový mentor, jak už jsem říkal, Jirka Kozel, mě poradil, tak hele, už máš tu možnost jako vycestovat ven, tak jdi na zkušenou do zahraničí někam. A já jsem se dostal do Německa, do Heidelbergu a hrál jsem tam asi 4 roky s německou kapelou Akasha Chrom, ve které jsem se seznámil se skvělým kytaristou, který psal výbornou muziku a ve finále jsme spolu dali dohromady i desku, kterou jsme natočili. A v té době vlastně vytacit Vet Dodo, aha, kde s ním byl Karel Adam a Kuře z začátku, potom přišel Matejčík, že jo, a podobně.
0: Ano.
1: No a vlastně natočil takový ty desky Na ostro a podobně. A vlastně ta pauza toho Vitacitu začala až teprve tady potom období ještě s Dodem a v téhle sestavě, kde točili ty desky Na ostro a Zaživa mrtvý, myslím.
0: Mm-hmm.
1: No, tak potom teprve přišla ta pauza.
0: Aha.
1: No. A já jsem se mezi tím vrátil z Německa.
0: Mm-hmm.
1: A potom, co jsem se vrátil z Německa, tak jsem hrál s Činasky asi 2 roky.
0: Mm-hmm.
1: Potom, když jsem skončil s Činasky, mě oslovil Láďa Křížek a vlastně jsme zkoušeli s Karizonem jezdit, ale aha, prostě ta doba tady tomu nepřála. Zkrátka my jsme jezdili ne vlastní koncerty, ale jako hosti na tancovačkách nějakých regionálních tancovačkových kapel, který vlastně měli úplně plný sály a byla to jediná možnost tak hrát prostě pro nějaký lidi.
0: Jasně.
1: A dělali to tenkrát všichni, včetně Arakainů, já nevím, myslím, že i Olympik jezdil podobný štace a spousta lidí zvažovalo, jakože vlastně to ukončí, že to jakoby nedávalo nějaký smysl.
0: Jasně.
1: No a pak jsem nehrál asi 4 nebo 5 let vůbec, protože jsem měl rodinu a tak a vlastně ta doba tomu nepřála. No a pak jsem začal znova hrát s Karizonem, když se obnovil Karizon a k tomu jsme znova obnovili i Vitacit právě s Láďou Křížkem.
0: A to byl rok?
1: 2006 nebo 2007, ten Vitacit.
0: No, takže to vlastně taky byla trošku krkolomná. Jako.
1: No, jako bylo to tak, jako prostě ten zájem úplně opad.
0: Ty 90-ky, to je pravda, tomu heavy metalu dali trošku na zadek. Nebo...
1: Je to tak, no.
0: OK. No a ono teda jakoby celkově, no, když jsem viděl ten výčet těch lidí, kteří prošli Vitacitem, tak jsem skončil u číslovky jako 20 a něco, s tím, že se tam opravdu, kromě samozřejmě zmíněných, jako je Dodo Doležal nebo Láďa Křížek, tam objevili samozřejmě takový jména, ale jako Dan Horina, Štěpán Smetáček,
1: ano,
0: jo, a další. No, čím to bylo jako daný, že se vlastně střídalo tak strašně moc lidí v kapele?
1: Těch důvodů bylo několik. První důvod byl ten, že vlastně ten Vitacit, jakoby, jak bych to řekl, vychoval talent. Talent vlastně se rozhodl, že už jakoby má dostatečně velký jméno a že buď to se může vydat na solovou dráhu a nebo prostě za lepším. A stalo se to, že v 86. roce, když jsme hráli na prvním Rockfestu, tak vlastně jsme hráli soutěžní přehlídku, jak bylo tenkrát v modě, neříkalo se festival, ale přehlídka.
0: Ano.
1: A my jsme hráli soutěžní přehlídku a vlastně mělo nám být ukázáno, jako nám, jako rockerům, že ty, co jakoby mají ty vzory na západě, takže ta jejich hudba je méně kvalitní než hudba ryze česká, pod kterou se schovávalo kdeco.
0: Mm-hmm.
1: Ale došlo k tomu, že vlastně největší jakoby úspěch jsme právě zaznamenali my, ale nechtěli nás jakoby nechat projít, chtěli nám dát za uši. Ale to se nepovedlo, protože se za nás postavili lidi, kteří byli v té porotě a řekli prostě, že Vitacit je výborný a že prostě pokud nevyhraje Vitacit, takže prostě ty lidi, kteří o tom rozhodují, nerozumí muzice a podobně. Myslím, že to říkal konkrétně Michal Kocáb, který v té porotě byl taky. Takže udělali šalomounské řešení, že vlastně místo jednoho vítěze ty soutěžní přehlídky zvolili 4 laureáty.
0: Jo.
1: A mezi nimi jsme teda byli my, kapela z Kopce z Brna, Bosanova, ve který byl PBH a Michal Penk.
0: Mm-hmm.
1: A ještě tam byla Krausberry.
0: Aha, aha.
1: Takže my jsme se stali jakoby laureátama té soutěže. A takže vlastně nedošlo k tomu, že jsme dostali na frak a že s náma vykopnou dveře, ale stalo se přesně pravý opak a pravda je taková, že vlastně těch rockfestů bylo několik a že vlastně už od 3. rockfestu ta pozice těch metalových kapel tenkrát byla tak silná, že se udělalo metalový matiné rockfestu v Praze v Lucerně, který byl obrovský úspěšný. No a další metalový matiné už potom bylo ve sportovní hale v Holešovicích, která byla vyprodaná. a tam se ukázalo, že vlastně jakoby tato muzika jakoby má v téhle republice, a nejen v téhle republice, tenkrát vlastně na světě, že jo, jako pozici jakoby neotřesitelnou a vlastně fanoušci byli ochotní cestovat neuvěřitelné vzdálenosti na koncerty svých oblíbených kapel a podobně. Takže vlastně tím se ta muzika jako prosadila a zůstala jakoby na trhu.
0: Mm-hmm. Rozumím. To je zajímavý. Ale už jsem vlastně to tady párkrát jakoby slyšel, že přesně vlastně tak to bylo. Dobrá.
2: Dáváte si odposlech Toma Frediho na rádiu Rockzone.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Yogobelu 150 gramů při koupi 3 kusů za 9,93 za kus a aktivují kefír v Bila klubu za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
4: Máme pod palcem celou Prahu. Neztrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
5: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: Další pecka od Vitacitu, dáváte si další díl pořadu Odposlech Toma Fredo a mým dnešním hostem je člen Vitacitu Luděk Adámek. Luďku, musíme taky začít zmiňovat tu 50, který tady jsme, je to samozřejmě úctyhodný číslo, dlouhá kariéra, tak ale co mě překvapilo, tak je diskografie Vitacitu. Tam mám teda taky takový, jako za prvý vlastně mě překvapilo, že na to, že Vitacit začal už v nějakém tom, řekněme, 76., tak vlastně první album tedy oficiálně vyšlo až v tom 90., 91. Už jsme to tady zmiňovali, to už bylo s Dodem.
1: Ano.
0: Proč tomu tak bylo? Proč to vlastně tak dlouho trvalo?
1: Vitacit se nějakou chvíli hledal, ne v tom smyslu, jako co hrát, ale spíš s kým hrát, protože my jsme měli potřebu jakoby dělat tu novou muziku, když přišel Dodo, která byla trošku jiná než předtím. A vlastně potřebovali jsme sehnat zpěváka, což byl potom nakonec Láďa Křížek.
0: Ano.
1: Potom, co jsme se jakoby rozešli s Danem, protože on chtěl zůstat jako v těch místech, jako kde jakoby hudebně se proslavil, to znamená někde na tom východě od Prahy, kde jezdil leta letoucí s Benefitem tancovačky a podobně. A my jsme chtěli hrát spíš koncerty, takže vlastně došlo k personálním změnám. V té době vlastně za minulého režimu byl problém cokoliv vydat, než kvůli vůbec natočit. Protože privátní studia prakticky neexistovaly, takže se chodilo na noční frekvence do jakoby státních studií, kde vlastně byl denní režim nějaký od do.
0: A to bylo jako studia, pardon, jako Českého rozhlasu, nebo co bylo státní?
1: To bylo třeba Ačko v Karlíně.
0: Jasně.
1: Jo, tam se točili třeba pořady Větrník s doktorem Chlípcem ještě tenkrát. A bylo tam nahrávací studio Československého rozhlasu. A jak říkám, tam se pracovalo jako v továrně od do. A byly tam volné noční frekvence. Takže pokud se nikomu podařilo seznámit se třeba se zvukařem v tom studiu a podobně, tak vlastně jsme měli šanci někdy třeba o půlnoci přijít a třeba, já nevím, v jednu, ve dvě ráno začít natáčet, třeba tak do 4, do 5, a takhle vznikaly vlastně první jakoby nahrávky v profesionálních studiích Vitacitu, který pak jsme používali právě třeba v tom pořadu Větrník a podobně. Ale že by nám ty nahrávky někdo tenkrát vydal třeba na singlech nebo tak, o tom nemohla být žádná řeč. Jo, protože dřív to bylo tak, že byla určitá kapacita výroby hudebních nosičů. Většinou se vyráběly v Loděnicích u Berouna ty nosiče a oni věděli, že jsou schopní vyrobit třeba 2 miliony nosičů za rok. A měli samozřejmě stálí dodavatele materiálu, což byly takový ty orchestr Karla Wagnera a já nevím, orchestr Ladislava Štajdla, Karel Gott a podobně, který vlastně točili desky jak na běžícím pásu a měli vlastně třeba náklady 150-200 tisíc nosičů. No a takovýchhle seskupení tady bylo víc, který právě měli tyhle ty možnosti, takže oni byli schopni jakoby vyčerpat celou kapacitu jako toho výrobního závodu v těch Loděnicích. Takže vlastně i kdyby jsme se jakoby dostali k tomu něco natočit a vydat, tak vlastně nebyla kapacita, jak to vyrobit.
0: Jo,
1: takže to byly
0: takovýhle pasti,
1: ano, přesně. Jo. Takže kromě toho, že nebyl zájem z toho důvodu, že z rockový muziky měli jako i vydavatelství v celku strach, protože to byla ostře sledovaná záležitost, takže to byl takový ten důvod, proč třeba v těch 80. letech jsme nemohli nic vydat. I když ve finále potom Rockfestu a podobně se nám podařilo natočit pár skladeb, které vyšly na singlech jako Suprafonu, tak tenkrát u Opusu, to bylo vydavatelství, myslím, že původem slovenský.
0: Myslím, že jo.
1: A takže nám vyšlo vlastně až teprve koncem 80. let pár singlů, ale jako o dlouhohrající desce, jako nevím, jak se to třeba podařilo Efektům a Abraxasu a podobně v té době vydat desku, to muselo
0: být... Tam asi hodně ten Suprafon jako v tom hrál roli a...
1: Tak, takže my jsme zkrátka tu možnost nedostali.
0: Mm-hmm. Ovšem ty 90 přišly, tam se to celkem z kraje 90 jako utrhlo, ano. Protože ta vlna, jsme si to tady jako říkali, opravdu přesně od Kabátů a Rakajnu, vlastně právě ty tvrdší žánry, protože tam hodně zaúřadoval, jak on se tam jmenoval, Monitor,
1: ano.
0: Vydavatelství, že jo, to jelo. A hlavně začaly vlastně vznikat i ty nahrávací studia. Konec konců vlastně i Dodo, jeho Hacienda, ano, už vlastně legendární místo, to už všechno začalo vznikat taky v těch 90. Citron v Ostravě vlastně, že jo, taky.
1: No, takže my jsme vlastně, ještě než jsme vydali tu první desku, mm-hmm. Tak jak jsem říkal, jak byl ten první Rockfest, tak tam byla ta soutěž, ano. Že jo, tak vlastně i ty členové poroty jako zjistili, že ve Vitaci tu jsou dobrý muzikanti a začali lítat lana, že jo, a ty jo. Pojď tam a budeš dělat tohle a ty pojď tam tohle. A my jsme si tenkrát řekli, že teda v žádném případě, že když už jsme se dokázali dostat až takhle, takže bychom měli minimálně 2 roky zůstat spolu a prostě tlačit na pilu a makat a prostě dělat nové věci a snažit se nahrávat a podobně, aby jsme se konečně prosadili jako na nějaký vyšší úrovni a aby jsme měli třeba případně šanci něco i natočit. Mm-hmm. No, jenomže do toho nám hodil vídle Váďa, který nám během koncertu na Barče oznámil, že odchází do Citronu, jo, vyslyšel prostě jedno z lan.
0: Jo.
1: Takže my jsme se potom z toho nějakým způsobem nějakou dobu i zpamatovávali, což byl taky ten důvod, proč třeba s Váďou nic nevyšlo.
0: Jo? No, to je vlastně pravda, no. Ano.
1: Takže my jsme se z toho nějakou dobu zpamatovávali, hledali jsme zpěváky, měli jsme pár typů, který jsme i zkoušeli na koncertech, protože jsme hráli hodně, takže jsme na některé koncerty brali třeba případný adepty, jak se vlastně s tím popasujou, jako z rolí jakoby lídera kapely, jako na pódiu frontmana a jak to zvládnou. A ve finále jsme se domluvili, že vlastně proč přivádět novýho člověka do kapely, když vlastně může Dodo zpívat, protože jakoby dispozice k tomu měl. Akorát jsme nevěděli, jako, jak to zvládne třeba s horou na kytaru, protože to není snadný hrát na nástroj jakoby, a solově zpívat. A. Ve finále se to osvědčilo, takže jsme připravili materiál a vlastně vznikla ta první deska. Uh-huh. No jenomže potom, jak jsem říkal, ta situace se jakoby změnila v těch 90. Víceméně ty koncerty už nebyly. Dodo odjel do té Ameriky a podobně, takže my jsme ještě teda to zkusili jakoby s tou diskou máte sehnout. Mm-hmm. Ještě asi rok nebo dva jsme se do toho pokoušeli šlapat, ale prostě ty koncerty nebyly a když byly, tak ze začátku to ještě jakž tak šlo, ale potom vlastně ta návštěvnost šla hrozně dolů, tak jak jsem říkal, jsem odjel do toho Německa, každý jsme si šli víceméně svojí cestou. No, takže to je ten důvod vlastně, proč vyšla první deska až v tom 91. roce.
0: Ano.
1: Jo, a proč vlastně těch desek je tak málo, protože v těch 80. kromě těch asi 6 singlů vlastně nám nic nevyšlo.
0: Je to tak, no.
1: No.
0: No.
2: Odposlech Toma Frediho na rádiu Rockzone.

0: Radio Rock Zone, další díl pořadu Odposlech Toma Fredeho, tohle je samozřejmě Ozzy Osbourne. Mým dnešním hostem ovšem je Luděk Adámek z Vitacitu. My jsme tady taky, nebo ne taky, ale především kvůli tomu krásnému výročí, který kapela Vitacit má, což je 50 let na scéně, což už je teda, bych řekl, jako morda, to je jako teda solidní číslo. Vy konkrétně 13. listopadu, ještě příhodně v pátek 13.
1: Ano,
0: jak
1: ano.
0: Jsem si teda asi dohledal, budete slavit, jak jsem si tady poznamenal, v kulturáku KCčku Labuč, což je Praha Říčany.
1: Ano.
0: Můžeme si o tomhle něco říct, tedy co vlastně nás ten večer čeká, koho všeho můžeme vidět, na co se těšit?
1: Můžem. Vlastně celý ten koncert je koncipovaný tak, aby jsme si ho v první řadě užili.
0: Ano.
1: Aby jsme si prostě užili muziku. A z toho důvodu jsme vzhledem i k historickým souvislostem se domluvili s hostama s kapelou Merlin.
0: Ano.
1: A s kapelou Motorband. A to z několika důvodů. Jednak protože víceméně s Motorbandem jsme se právě, jak už jsem několikrát vyprávěl o tom Rockfestu, tak jsme se potkávali v těch 80. Mm-hmm. letech hodně na pódiu, protože Motorband tehda byl jakoby začínající kapela, která měla veliký vyhlídky.
0: Ano.
1: Zpíval tam Kamil Střihavka a vlastně ta kapela jako na začátku hrozně makala a všem se nám líbila, že jo, jak kluci hrajou a jak Kamil zpívá.
0: Mm-hmm.
1: A vlastně jsme se seznámili na těchto akcích. Takže ta první historická souvislost třeba s Motorbandem je vlastně z těch 80. let, mm-hmm. kdy jsme se tady na těch festivalech potkávali. No a druhá souvislost je, že vlastně v Motorbandu hraje zakládající člen Vitacitu Karel Adam na basu.
0: Aha, jasně.
1: Takže to je jeden z důvodů. Druhý důvod je na snadě, to je Merlin, kde zpívá Dan Horina, což byl vlastně zpěvák Vitacitu v dobách, já nevím, jako, jak to mám říct, jakoby prvního proslavení se Vitacitu,
0: ano,
1: kdy na Vitacit chodila hromada lidí, uh-huh. a vyprávěly se legendární příběhy o Danovi Zeppelinovi Horinovi, jak skáče a vlejou mu vlasy a prostě jak je to dobrý, a já jsem sám na ten Vitacit chodil, takže mě se to samozřejmě taky líbilo, že jo. Takže to jsou ty souvislosti, takže se na pódiu uvidíme právě v sestavě, jasně. takřka jakoby první původní sestavě. Některý členové už bohužel buď vůbec nehrajou, nebo už jsou i po smrti.
0: Mm-hmm.
1: Vlastně ta jakoby původní sestava z těch 70. ve složení Pavel Kuřehejč, Karel Adam, Dan Horina, plus teda bubeník a kytarista současného Vitacitu. Je to takový průřez jakoby chronologický, kdybychom chtěli v 70. letech začít právě tady s tou jakoby sestavou, ve které budou minimálně ty dva zakládající členové, protože další už nejsou zkrátka. A chtěli bychom to proletět až do současnosti, takže vlastně po téhle první sestavě přijdu já, který jsem s Danem hrával, že jo?
0: Jasně.
1: Takže si dáme ještě něco spolu z téhle doby. No, potom vlastně přišel Láďa Křížek, tam bohužel jako to necháme na současné sestavě a odehrajeme nějaký set písní z té doby.
0: To znamená, že zkrátka ten se tam neukáže.
1: A potom další pokračování bude Vzhůru přes oceán. Tam bohužel i přesto, že jsme ten koncert začali chystat už, já nevím, začátkem roku, tak dochází k různým termínovým
0: kolizím.
1: Takže to bohužel zůstane opět, jako zase, nebo ne bohužel, ale zůstane to na nás, s tím, že potom vyšla deska Máte sehnout. A tam se zúčastní zpěvák Fanda Stehlík a Štěpán Smetáček na bicí.
0: Jo, jasně.
1: Jo, takže vlastně my jsme jakoby nechtěli externí hosty, my jsme chtěli vycházet vlastně z lidí, kteří jakoby prošli skrz ten Vitacit.
0: Ano.
1: No, takže
0: ale je jasný, že asi lidi se samozřejmě nárazově zeptali, jestli se tam třeba objeví Dodo. Tady to prostě zakolidovalo a
1: ano, bohužel.
0: Tam to nevadí. Tak to bude asi Super večer. A dlouhej teda set?
1: Dlouhej set bude určitě. Tam vlastně začíná se v 7 hodin a nevím, myslím si, že přijdem na hradu tak někdy kolem 9. a počítám, že minimálně tak 2 hodiny na tom pódiu vlastně ten set bude jako předvádět ten průřez jakoby tou muzikou od 70. až po současnost.
0: Jasně. No a protože jsme v samotném závěru, bohužel čas nás přece jenom zatlačil trošku do kouta, aby tady na mě nekřičeli, zeptám se jenom v rychlosti, je to poslední tedy, na co samozřejmě fanoušek Vitacitu musí čekat, a to je nová hudba. Je na dosah?
1: Nová hudba je na dosah, vlastně máme nový single letos. Jsou tam dvě věci, které běžně hrajeme na koncertech už a vlastně máme připravený klip ke zveřejnění, k čemuž dojde v nejbližších dnech, právě aby jsme trošku podpořili ten zájem jako směrem jakoby k tomu koncertu v těch Říčanech a podobně. A ten bude ke zhlídnutí na našich sociálních sítích.
0: Jasně.
1: A bude potom případně někde ke stažení a podobně. Stejně tak jako ta nová muzika, tam trošku se nám to zadrhlo se Spotify s umístěním vlastně té nové tvorby, ale doufám, že to v co nejbližší době vyřešíme a že vlastně to napravíme celou tu situaci.
0: Jasně. Já v to doufám taky. Luďku, já moc krát děkuju, že jsi dorazil. Naposledy ještě jenom tedy připomenu 13. listopad KCčko Labuť, kdy Vitacit oslaví 50 let na scéně, taky s dalšíma muzikantama a s dalšíma kapelama. Měj se krásně, ať to všechno klapne, ať se daří a pozdravuj Honzu.
1: Vyřídím, díky moc za pozvání.
0: Ode mě je to pro dnešek taky všechno, od 14. už Šimon, no a my si to dáme společně zase zítra od 9. raní. Do té doby čus.
2: Odposlech Toma Frediho na rádiu Rockzone. Tak konečně, norská symphonic black metalová kapela Dimmu Borgir vydala nové album a jmenuje se Great Serpent Rising a vzdor anglickému názvu album obsahuje několik skladeb v norštině. Některé z těchto skladeb určitě kapela předvede i na svém koncertě v Brně plánovaném na 24. října. 11. řadová deska vychází po 8leté pauze a jak zní Dimmu Borgir dnes, zjistíte večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy. Too comfortable to take off.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Karátské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na rádiu Rock Zone.
8: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.
9: Je to tak, posloucháte Rádio Rock Zone, máme přesně 14.00, což je ta chvíle, kdy už vás od mikrofonu zdraví Šimon Kalousek. Krásný čtvrteční odpoledne, přátelé. Dneska je 1. říjen 2026, Igorové mají svátek, tak pánové, všechno krásný je od nás. Se mnou ve studiu už taky Míša Bezva, tak pojďme rovnou na první společný zprávy, ahoj.
10: Ahoj Šimone, krásný odpoledne všem, kdo nás právě poslouchají. Já už tady listuju v tom, kam se dá zajít za muzikou, tak prosím tě ETC dneska v Malostranské besedě. A nebo ještě koukám, kam bych třeba zašla já, tak na sedmičku, na Strahov, na Toasters. Takže to je asi k hudebnímu výběru. Více na rockzone.cz a my už si dáme všechno podstatné, co se děje.
8: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
10: Zvyšuje se životní minimum, Polsko vydělává na Vysokých Tatrách a dražba dresu Jordana přesáhla částku 250 milionů korun. Konec babího léta si dává na čas teplo a slunečno bude totiž ještě dlouho. Denní maxima se i na začátku října mají pohybovat kolem 20 stupňů Celsia a místy budou dokonce překonávat 25. Déšť, který naše země tolik potřebuje, přitom nepřijde a období sucha se tak prodlužuje. A to kdo ví na jak dlouho. Od druhé poloviny příštího týdne se už pak modelové scénáře příliš neshodují. Zatímco jedny trvají na pokračování vysokých teplot a sucha, druhé čekají přechod studené fronty, která by babí léto mohla pro letošek definitivně ukončit. Životní minimum se od dneška zvyšuje. Z původních 4860 korun stoupne na 5500 korun. Promítne se to do nároku na superdávku i do její výše. Zvednout by se měly i dávky mimořádné okamžité pomoci či nezabavitelné minimum dlužníků. Změny mají pomoci malým domácnostem a samoživitelkám nebo samoživitelům s dětmi. Polsko si udělalo z Vysokých Tater parádní biznis a vydělává na nich mnohem víc než Slovensko. Hory na slovenské straně jsou totiž citlivým tématem a řeší se tam spousta omezení a limitů při výstavbě i cestovním ruchu. A to Poláci podle zjištění našeho zpravodaje Josefa Balka nemusí.
11: V snahe zachovať charakter Vysokých Tatier je výstavba na Slovensku zviazaná prísnymi obmedzeniami. Aj preto rastie dopyt po investičných apartmánoch uprostred hôr s cieľom prenajímať ich hosťom. Keďže nové hotely a domy sa nestavajú, ťažia z toho Poliaci. Majú viac ubytovacích kapacít až o 20 000 lôžok, najmä v Zakopanom. Lákajú na nižšie ceny. Ich nevýhodou je menšia rozloha Tatier a cestovanie turistov na slovenské územie. Jozef Bálko, Vysoké Tatry.
8: Poslúchate rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
10: Michael Jordan pořád táhne. Dres legendárního basketbalisty z finálové série NBA ze sezóny 1997 až 98, pro kterou se vžil název Last Dance, se vydražil za rekordní sumu. Ta činí v přepočtu zhruba 264 milionů korun. Bílý dres má na sobě číslo 23 a Jordan ho měl na sobě v třetím duelu finále svého Chicago proti Utahu. Díky vydražené částce se stal nejdražším basketbalovým památečním předmětem v historii. Tak zatímco na Rock for People míří Faith No More, Colors of Ostrava roztančí Robbie Williams. Ten v areálu v Dolních Vítkovicích vystoupí příští rok 21. července a je tak první ohlášenou velkou hvězdou tohoto podniku. Britský zpěvák přiveze na sever Moravy svoje aktuální album Britpop a zároveň si připomene 30 let od vydání solového debutu Life Through a Lens. Do Česka se Williams vrátí po necelých 2 letech. Naposledy se u nás předloni v 7. září ukázal v pražské O2 aréně. Já už jenom doplním teploty, které nás čekají a jak jsem říkala, bude stále krásně. V noci většinou polojasno, oblačno s teplotama od 13 do 8 stupňů Celsia. Zítřek většinou polojasný, v západní polovině bude

0: Legendární Beatles, rok 1969, album Abbey Road a skladba, která ho otevírá, Come Together, právě teď na Rádio Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak od Liverpoolský čtyřky se přesuneme na tuzemský silnice, 14 hodin 21 minut. Marek nám řekne, jak to jede v Praze, ahoj.
2: Ahoj Šimone, přerušovaná kolona je na D1 cestou z Prahy do Brna mezi Průhonicemi a Mirošovicemi. Po pojíždět budete na pražském okruhu mezi Zličínem a Ořechem ve směru do Modletic. Pomalu to jede na jižní spojce směrem na Černý most mezi Zbořilem a Štěrboholy a v protisměru se zdržíte před Barandovským mostem. Global Assistance, Marek.
0: Marku, děkuju. Já ještě Prahu s dovolením doplním. V Horních Počernicích v Náchodské ulici u křižovatky s Chválkovickou bourali 3 osobní auta. Počítejte tam se zdržením v kolonách. Kousek za Prahou, Bílovým u Prahy v ulici Rudných dolů došlo ke střetu osobního auta s motorkářem. Čekejte tam omezení provozu. Na Rokycansku v Ejpovicích v hlavní ulici probíhá vyšetřování nehody 2 osobních aut. Projedete tam jedním pruhem a na trase z Hulína na Holešov u Třebětic se srazily 2 osobní auta. Místo je s opatrností průjezdný jedním pruhem. Tak pojďme dál, čekají nás No Doubt a taky ukázka z nového alba Europe, která se jmenuje The Cult of Ignorance.
3: S Rockzonem na dabu i na pálavu se vyhrabu.
4: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone, ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na Radio Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Tak venku krásný babí léto, aktuální teploty okolo 24, což je teda na první říjen docela hodně, k tomu samozřejmě slunečno. I noční obloha bude víceméně bez mraků, naměříme 13 až 8 stupňů, zítra přes den bude většinou zase polojasno, pouze v západní polovině Čech se může objevit velká oblačnost a taky slabý přehánky, no a nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů, na horách pak kolem 15. Čekají nás Twisted Sister a taky Wolf Alice, White Horses.
0: Tak konečně, norská symphonic black metalová kapela Dimmu Borgir vydala nové album a jmenuje se Great Serpent Rising a vzdor anglickému názvu album obsahuje několik skladeb v norštině. Některé z těchto skladeb určitě kapela předvede i na svém koncertě v Brně, plánovaném na 24. října. 11. řadová deska vychází po 8. leté pauze a jak zní Dimmu Borgir dnes, zjistíte večer v 11. na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: A než se dáme ve tři další zprávy s Míšou Bezvou, podíváme se na dopravu. Aktuálně velký pozor na dálnici D1 před sjezdem na Modletice na 12,5 km směrem od Brna na Prahu. Tam zasahují záchranáři a policie u dopravní nehody nákladního auta s dodávkou. Počítejte s omezením provozu. Kolona má zatím necelý 2 km. V Turnově v Alešově ulici dva osobáky v sobě. Jeďte tam opatrně. Na Litoměřicku v Račicích se srazilo osobní auto s cyklistou. Takže tam taky opatrnost na místě. V Losicích u Kauflandu na kruhovém objezdu zasahují záchranáři a policisty u havárie motorkáře. Zdržení je tam nárazový. No a na Orlickou Ústecku v Lančkrouně v ulici 5. května havarovalo osobní auto s motorkou, nehodu šetří policie, počítejte s omezením provozu.
0: Radio Rock Zone.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Panoramatická střecha, prošívaný interiér, praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
5: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo, za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
9: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone.
0: Rádio Rockzone.
10: Muzika na tělo.

0: tak 15. hodině jsme tady na rádiu Rock Zone dokráčeli ve společnosti kapely Heartfire songu Suburban Nights. V tuhle chvíli už vás zdraví Šimon Kalousek opětovně od mikrofonu. Krásný čtvrteční odpoledne, se mnou už taky Míša Bezva. Pojďme si dát další informace, ahoj.
1: Ahoj, krásný odpoledne. Šimone, ty jsi viděl někdy kapelu ETC? S Myšíkem.
0: Viděl, ale jestli narážíš na dnešní koncert, tak ten je samozřejmě už bez vlády Myšíka.
1: Je to tak, ale pokud by si chtěl poslechnout tuhle sestavu, tak dneska tam prosím tě nechoď. Asi to ani nestihneš, vzhledem k tomu, že budeš ano. V práci, ale je vyprodáno.
0: Jo.
1: A přidávají další koncert zítra hnedkon. Jak už to tak,
0: tak
1: jako...
0: když tak zajdu zítra.
1: Přesně, já tě když tak doplním. Takže i vlastně informace pro vás všechny, kdo byste třeba chtěli do Malostranské besedy vyrazit, tak případně až na zítřejší koncert. A já ještě tady vybírám teda, když už jsme u toho, nějakou další kapelu Alex Sax, tak to je Kafe v lese. No, my pojďme teď už na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Paliva budou od zítra levnější, WhatsApp zavádí rodičovskou kontrolu a z našeho národního fotbalového týmu vypadl další hráč. Nafta i benzín budou zítra levnější. Litr nafty u benzínek smí zítra stát nejvýš 48 korun a 58 haléřů. Litr benzínu nás zítra smí nejdráž přijít na 45 korun 90. Vláda ceny pohonných hmot reguluje ode dneška a opatření má zatím platit do konce října. Maximální povolené ceny se nevztahují na prémiová paliva. Po zavedení regulovaných cen už dnes nafta u čerpacích stanic výrazně zlevnila. Na řadě míst zlevnila na litru i o 3 koruny. U benzínu byl pokles méně výrazný. K regulaci cen paliv vláda přistoupila už letos na jaře. Regulace trvala od poloviny dubna do poloviny července. Státní rozpočet to podle ministerstva financí stálo zhruba miliardu korun měsíčně. Jiřímu Suchému může k dnešním 95. narozeninám srdečně gratulovat i kapela Olympic. Rockeři okolo Petra Jandy totiž dnešnímu oslavenci vděčí za to, že vůbec vznikli. Principál pražského divadla Semafor dal totiž v 60. letech kapele prostor na svých prknech. Petr Janda je za to Jiřímu Suchému dodnes vděčný.
3: Suchý se to vůbec neuvědomil, že tím, že nám dal to divadlo k dispozici, když ten Semafor měl narváno fronty až na Václavák a on nám dal 54 večeru, aby jsme tam mohli provozovat ten Big Beat. Vůbec to nechápu, že byl tak laskavý a milý, že to udělal. Tam to všechno začalo.
1: Divadlo Semafor založil Jiří Suchý na sklonku 50. let. Dodnes v něm funguje jako ředitel a zároveň stále vystupuje na jevišti. Pokračovat v tom hodlá i po svých dnešních 95. narozeninách. WhatsApp zavádí rodičovskou kontrolu. Komunikační platforma rodičům postupně po celém světě umožní sledovat, jak jejich děti aplikaci používají. Rodiče třeba můžou dostat upozornění, když jejich dítě vstoupí do skupiny nebo ji opustí. Umožní jim také rozhodovat o nastavení soukromí účtu svého dítěte. Zprávy, které jejich dítě odesílá a přijímá, ale neuvidí, ty zůstávají soukromé. Ke změnám dochází v době, kdy vlády zvyšují tlak na technologické společnosti, aby lépe chránili děti, které jejich platformy používají.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Z národního fotbalového týmu vypadl další hráč kvůli zranění. České reprezentaci bude v zápasech Ligy národů ve Španělsku a v Anglii chybět záložník Adam Karabec. 23-letý kapitán pražské Sparty se kvůli zranění kotníku nestihne na zbylé dva duely dát do pořádku. Reprezentace o tom informovala na síti X. Denia během této akce přišel už o 8. zraněného hráče. Jeho výběr zítra odcestuje do Oviedo, kde v sobotu změří síly s evropskými i světovými šampiony ze Španělska. V úterý národní fotbalový tým ve Wembley čeká odveta z Anglií. Bruce Dickinson se má brzo stát hercem. Zpěvák Iron Maiden kývnul na nabídku zahrát si ve filmu. Ten zatím nemá žádné jméno, ale sám muzikant prozradil, že půjde o snímek v duchu Karate Kid. Jenom bojové karate filmaři nahradí moderním šermem. Ten je navíc velkým koníčkem právě hudebního barda Bruce Dickinsona. A filmař, se kterým chodí šermovat už skoro

0: Já děkuji, Míše, za zprávy. No a jakou muziku se tady po 15. hodině vyposlechneme? Čeká nás kapela Greta Van Fleet, taky AR a novou rodiny kanadský Nickelback a Rockstar. Tak ještě jednou krásný odpoledne.
1: Radio Rockzone. Muzika na tělo.

pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.

0: Německá metalová legenda Accept, rok 1983 a jejich kultovní album Balls to the Wall, ze kterého pochází i samozřejmě titulní věc.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: 15:23, pojďme se podívat, jak to vypadá na silnicích a začneme tady v Praze. Marku, jak to vidíš? Ahoj.
2: Ahoj Šimone, s kolonou stále počítejte na D1 cestou z Prahy do Brna mezi Modleticemi a Mirošovicemi. V koloně navíc na 16. kilometru překáží nehoda. Ucpaný je Pražský okruh směrem k D1 mezi Zličínem a Ořechem. Postojíte si taky na D5 před Prahou. Popojíždět budete na jižní spojce směrem na Černý most mezi Spořilovem a Štěrboholy. A na zdržení se připravte v Polvodavské a v Holešovičkách ve směru k tunelům. Z Global Assistance, Marek.
0: Díky Marku, na dálnici D1 na 194. a 5. kilometru u Brna ve směru na Ostravu od Prahy došlo k nehodě osobního auta s kamionem. Počítejte se zdržením v přerušovaných kolonách už od 179. kilometru. Na trase z Jaroměře na Trutnov u Chousníkova Hradiště se srazilo osobní auto s nákladňákem, projíždí se tam kyvadlově, čekejte nárazový zdržení v obou směrech. Na Českokrumlovsku na silnici 3. třídy u desek směrem na Dluhoště se srazila motorka s traktorem, projíždí se tam taktéž kyvadlově. V Brně v Tuřanech na křižovatce ulic Hanácká a Pratecká bouralo osobní auto s autobusem, čekejte tam zdržení. A v Ostravě pozor na Místecký ulici u odbočky na Vítkovice směrem na Frýdek, místech havarovaly dvě osobní auta, blokou jeden pruh, tvoří se tam kolona. Takže i tam počítejte se zdržením. Všem řidičům šťastnou cestu, zahrajeme si za pár minut AC/DC a předtím také letošní záležitost od kapely The All American Rejects, Clothesline.
1: Radio Rock Zone.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle do myčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo.
4: iPhone 17.
5: Laserové projektory.
4: Sluchátka Apple Beats.
5: A stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
1: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
6: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
8: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
9: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
10: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chce.
11: Hit sezóny na Radio Rock Zone.

0: Tak doposlechli jsme Lou Reeda, skladbu z období, kdy byl ještě členem Velvet Underground, tedy skladbu Sweet Jane v živém provedení navíc. Takže to berte jako pozvánku na 18. hodinu, kdy startuje náš pravidelný pořad Nekonečný koncert, neboli hodinka výběru z těch nejlepších rockových živáků. A když už jsme tu živou muziku nakousli, pojďme se rovnou podívat na dnešní koncerty.
1: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
0: Dneska se toho děje velká hromada, spousta koncertů, takže vás tímto odkazuju taky na náš web rockzone.cz do sekce Club Life, kde to najdete komplet všechno, stejně jako na našich sociálních sítích. Tak pojďme se do toho pustit. Tady v Praze v Meat Factory dneska australská metalcoreová parta The Amity Affliction předskočí tři stylově zpřízněný kapely ze států, a to Silent Planet, Warriors a Orthodox. Modrý opici dneska v rámci The Gold and Silver Ritual Tour zahrajou Patches, Bratr Luny a nějaký host taky. Ve futuru další metalový večer, britský Havok, spolu s nima norský Blood Retrone, švýcarský Xonor a švédský Eradicated. Na sedmice na Strahově americká parta The Toasters, malostranský Besedě, legendární ETC, ale mám tady poznámku, že koncert je beznadějně vyprodaný, a jak jsme říkali ve zprávách, můžete když tak zajít zítra, kdyby teda ještě vyprodáno, na zítřek nebylo. V kulturním centrum Lane Rendezvous, v Café v lese další americká záležitost Alexax, no a v poměrně novém prostoru The Stage na Praze 4 dneska kapely Povětroň, první, poslední a SF Magdalena. Pojďme do Brna, tam na Flédě dneska zahrajou Tata Boys, a to v rámci zahajovacího koncertu festivalu Reconnect, v Plzni v Lockspeed.cz aréně Kabáti a v Zachspabu Kokoman a Doktor Kary. No a nakonec jsem si nechal Ostravu v tamním baráku. Další metalová legenda, tentokrát švédská parta Marduk a jako support Bies a Město Šedi. Tak já myslím, že určitě z čeho vybrat na dnešní večer, pokud chcete někam vyrazit. Co nás čeká dál tady na Radio Rock Zone? Def Leppard a nebo taky Avantasia a Song The Witch už za chvíli.
1: Radio Rock Zone. Kdy naposledy ses bál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 8. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Kometu Brno. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 250 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Tak konečně, norská symphonic black metalová kapela Dimmu Borgir vydala nové album a jmenuje se Great Serpent Rising, a vzdor anglickému názvu album obsahuje několik skladeb v norštině. Některé z těchto skladeb určitě kapela předvede i na svém koncertě v Brně, plánovaném na 24. října. 11. řadová deska vychází po 8leté pauze a jak zní Dimmu Borgir dnes, zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak pojďme to před zprávama ve čtyři ještě v rychlosti omrknout. Teď se nejdřív podíváme samozřejmě do Prahy. Marku, jak to vypadá? Ahoj.
2: Ahoj, Šimone, ucpaný je pražský okruh mezi Zličínem a Ořechem ve směru k D1. V opačném směru si postojíte u Barandova. Hodně plný je Davidský a Bubenečský tunel ve směru na Troju. Pomalu to jede na jižní spojce směrem na Černý most v úseku Spořilov Štěrboholy. Obousměrně se zdržíte na příjezdech do Běchovic v Českobrodské ulici a na D1 ve směru z Prahy do Brna je kolona mezi Modleticemi a Mirošovicemi. Marek.
1: Marku, děkuju, já Prahu ještě doplním. Na křižovatce ulic Pecháčkova a Lidická, tedy na Praze 5, bouraly dvě osobní auta, počítejte se zdržením. A na Chodově v Mikulově ulici u křižovatky s Bachovou, taktéž dva osobáky v sobě, projedete s opatrností. V Liberci pozor ve Skalní ulici, kde šetří policie nehodu dvou osobních aut, čekejte tam omezení provozu. Dvě osobní auta bouraly taky na Českobudějovicku na příjezdu do Roudné od Plavů. A dvě osobní auta v sobě hlásí taky Ústecko, a to konkrétně Trmice, Edisonova ulice, projedete tam s omezením. No a pozor i v Brně v Nádražní ulici na úrovni hlavního nádraží, kde srazilo osobní auto chodce.
0: Radio Rock Zone.
3: No jasně, že máme ten barák pojištěný. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
4: Už to bude 5 let?
3: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska?
4: To má hodnotu tak 6.
3: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
4: A jo.
5: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
6: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
7: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
8: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
9: Máš u sebe korunu?
10: Na co?
9: Na novou vanu ze Senesy.
10: Odkud?
9: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
10: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
11: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
14: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
15: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na Rádiu Rock Zone.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Ta kapela Hailstorm nám tady dohrála na Radio Rock Zone přesně v 16 hodin, ve chvíli, kdy vás znovu zdraví z moderátorský židle Šimon Kalousek. Pohodový první říjnový čtvrteční odpoledne, se mnou už taky Míša Bezva, pojďme si dát nějaký čerstvý informace, tady rychlej přehled zpráv, ahoj.
1: Ahoj, mám to tady, Šimone, připravený, já zase tradičně začnu tu hodinu nějakým pozváním na koncert. Našla jsem v Plzni rovnou dvě zajímavé akce, Zachspap, tady bude Kokomen a Doktor Kari, anebo pokud jste úplně z jiného soudku muzikálního, tak Kabáti v Lockspeed.cz aréně, právě všechno v Plzni. My už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Na trati v Praze mezi Bubny a Výstavištěm stojí provoz vlaků. Žena z Tennessee přežila popravu smrtící injekcí a trenér Priske Spartu koučuje i nadále. Na trati v Praze mezi Bubny a Výstavištěm stojí provoz. Vlaky zastavila nedovolená jízda jedné ze souprav. Podle zprávy železnic se událost vyšetřuje. Očekávaný konec omezení je zhruba za 40 minut. České dráhy na webu napsaly o odřeknutí dvou spěšných vlaků a jednoho osobního vlaku. Červencovou havárii motoristy Turka v Praze zřejmě zavinili oba řidiči. Filip Turek je tak připravený dál pracovat pro Česko. Motoristický poslanec to řekl ČTK v reakci na dnešní oznámení pražské policie. Ta vyhodnotila, že se při jeho letní havárii v Praze nestal trestný čin. S tím policie ukončila další vyšetřování srážky poslance s řidičem nemocničního vozu. Policisté mají podezření na přestupek. Věc proto postoupili dál do přestupkového řízení. Zjištěné skutečnosti podle policistů nasvědčují chybu právě na obou stranách řidičů. Americká odsouzenkyně na smrt přežila svou popravu. Vražedkyni Kristy Pajkovou nezabily ani dvě dávky ze smrtící injekce. Může zatím stát hned několik důvodů, pokračuje Michal Ransdorf.
3: Na látku ve smrtících injekcích si totiž může člověk vytvořit odolnost, a to za pomocí různých drog. Soudní lékař Jiří Hladík Rádiu Impuls řekl, že je známe jako opioidy. Patří mezi ně třeba heroin.
4: U lidí, kteří jsou závislí na těchto látkách, tam vzniká tolerance, takže jsou podstatně vyšší dávky, ale nepředpokládám, když je někdo v celé smrti, že tam může zneužívat tyhle ty látky.
3: Další odborník, toxikolog Viktor Voříšek, ale Impuls upozornil na to, že se s neúspěchem při popravě za pomocí chemických jedů nesetkává poprvé, a nabídnul hned několik variant, jak mohla Kristy Pajková uniknout trestu smrti.
5: Máte člověka, který to přežije, má nějakou genetickou výbavu, pak jsou tam ty technologické věci, mohli to mít třeba uložený někde blbě.
3: Po nepovedené popravě skončila Kristy Pajková v nemocnici. Co za neúspěšným trestem smrti stálo, rozkryje definitivně až vyšetřování, které nařídil guvernér státu Tennessee.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalová Sparta je v útlumu a je potřeba to nějak řešit. Podle sportovního ředitele Tomáše Rosického se na vedení po prohrách se Sláví a Hradci Králové řešila také pozice kouče Briana Priskeho. Rosický ale zdůraznil, že i po více než špatném začátku sezóny jsou v klubu pořád přesvědčeni o tom, že Priske je dobrý trenér a řadu prvků požadované hry už tým má, a to právě díky němu. A tak bude dánský kouč Priske zatím Spartu vést i nadále. Pojďme teď do světa filmu. Novinkou v kinech je snímek Linkin Park Unshattered. Těšit se můžete mimo jiné na Emily Armstrong, zákulisí vzniku alba From Zero i velké koncertní momenty, pokračuje Saša Ptáčková.
6: Po Chesterově odchodu stojí Linkin Park před otázkou, co dál. Po dlouhých 7 letech zažehne nová sestava znovu tvůrčí jiskru a přichází s albem From Zero. Od studia až po São Paulo sledujeme jejich cestu k novému začátku.
1: Velká paráda, já se na to chystám, doufám, že lístky ještě ulovím, protože je to hodně natěsno, tak mrkněte, jestli tam ještě třeba nějaký zbyde, já to myslím v předprodej. Jinak, co se týká ještě na závěr počasí, tak večerní noční teploty klesají ke 13 až 8 stupňům Celsia, většinou má být polujasno až oblačno, v západní polovině Čech postupně až zataženo. V pátek potom většinou přes den polojasná obloha, na východě až jasno, velká obláčnost a případně na severozápadě slabý přehánky se můžou objevit právě během pátečního dne. K večeru začne oblačnost ubývat. No a pátek teploty přinese ve výši 20 až 24 stupňů Celsia.
0: Děkujeme pěkně, nabídka muziky po 16. hodině s následující Amber and Dawn, vanastovky, no a shodou okolností na úvod hodiny kapela, o který byla řeč ve zprávách, tedy Linkin Park a Crawlin.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rocková klasika z 80. let, Joan Jett and the Blackhearts, I Love Rock and Roll na rádiu Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: 16 hodin 19 minut, pojďme se podívat na dopravu, no a situaci v Praze dneska celý odpoledne sleduje Marek z Globálu, ahoj.
2: Ahoj Šimone, hodně plná je jižní spojka směrem na Černý most mezi Spořilovem a Štěrboholy. Pomalu to jede Vekbelské směrem z Hloubětí na Doletňan. Ucpaný je Pražský okruh mezi Zličínem a Ořechem ve směru k D1. V opačném směru se stojí u Barandova. A popojíždět budete na D1 z Prahy do Brna mezi Modleticemi a Mirošovicemi. Z Global Assistance, Marek.
0: Marku, díky. A ten Pražský okruh ještě upřesním. Za nájezdem ze Strakonický na 11. kilometru směrem k letišti se v pravém pruhu srazilo osobní auto s nákladňákem. Tady v Praze pozor taky ještě v centru v Jelení ulici, kde se srazily dvě osobní auta, počítejte s nárazovým zdržením, a na Opatově v ulici ke škole u křižovatky s Modletickou bouraly dvě osobní auta, projíždějte tam se zvýšenou opatrností. Dvě osobní auta hlásí taky Liberec na Štekováníkově náměstí, se srazily, místo je s opatrností průjezdný jedním pruhem. V Blansku v ulici Poříčí u křižovatky s ulicí na Řadcech bouraly tři osobní auta, nehoda se zraněním a únikem provozních látek, počítejte tam se zdržením, a na Břeclavsku ve Velkých Bílovicích v ulici Svárov bourala dodávka, projedete tam s omezením. Čeká nás Alanis Morissette a předtím jedna z našich novinek, je to společná práce dvou amerických kapel Yellow Card a Good Charlotte, Bedroom Posters.
1: Radio Rock Zone. Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
3: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na rádiu Rockzone.
3: Hit sezóny na rádiu Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Tak v Česku převážně oblačná obloha aktuálně a teploty v průměru kolem 23 stupňů. Co se týče předpovědi, tak v noci bude většinou polojasno až oblačno, v západní polovině Čech postupně až zataženo. Noční teploty v rozmezí 13 až 8 stupňů, zítra přes den bude většinou polojasno, v západní části Čech pak převáží velká oblačnost a mohou se taky objevit slabý přehánky, který pak zase k večeru začnou ubejvat. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů, na horách pak kolem 15. Čeká nás Patti Smith a taky Ozzy Osbourne se svým letitým parťákem Zakem Wildem, Nothing Feels Right.
2: Tak konečně, norská symphonic black metalová kapela Dimmu Borgir vydala nové album a jmenuje se Great Serpent Rising a vzdor anglickému názvu album obsahuje několik skladeb v norštině. Některé z těchto skladeb určitě kapela předvede i na svém koncertě v Brně, plánovaném na 24. října. 11. řadová deska vychází po 8leté pauze a jak zní Dimmu Borgir dnes, zjistíte večer v 11.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: A blíží se 17. hodina a další zprávy s Míšou Bezvou, teď ale ještě rychlej pohled na silnice. Marku, jak to vypadá v Praze? Povídej, ahoj.
2: Ahoj Šimone, ucpaný zůstává Pražský okruh ve směru do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. Zdržíte se proto i na D5 před Prahou od 5. kilometru. Boudalo se ve Strahovském tunelu ve směru na Troju, připravte se na narůstající kolonu. A popojíždět budete na jižní spojce ve směru na Černý most mezi Spořilovem a Štěrboholy. Z Global Assistance, Marek.
1: Marku, díky, dávejte aktuálně pozor taky v Děčíně, v Podmokelské ulici, kde se srazilo osobní auto s motorkářem. Tam čekejte nárazový zdržení a na Královéhradecku mezi Novým městem a Kratonohy bouraly dvě osobní auta, projíždí se tam jedním jízdním pruhem.
0: Radio Rock Zone.
3: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
4: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
7: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxleky-napředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
8: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
9: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice, Kotobuzi 330 Čestlice.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
11: S Rockzonem na DABu i na Pálavu se vyhrabu.
12: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: tak 16. hodině a 59. minutě nás tady na rádiu Rockzone doprovodila kapela Evanescence se svou lirickou skladbou Missing. V tuhle chvíli vás znovu zdraví od mikrofonu Šimon Kalousek, stále ještě příjemný čtvrteční odpoledne, no a před další muzikou pojďme dát taky další zprávy. Míša Bezva je tu se mnou, ahoj.
1: Ahoj, krásný odpoledne. Já teda začnu kvalitní nabídkou tady nějaký hudební akce. Pro někoho by to mohlo být třeba ve Flédě v Brně Tata Boys, kde bude zahajovací koncert festivalu Reconnect. A nebo můžete, pokud jste poblíž baráku v Ostravě, tak Marduk, mají tam support Běs a město Šedi. My už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Pražská hygiena eviduje skoro 400 nakažených salmonelou. Evropa může posílat migranty zpět do třetích zemí a definitivně končí hudební festival Metronom Prague. 399 nakažených salmonelózou, přesně tolik jich eviduje pražská hygienická stanice mezi strávníky Masarykovy základní školy v Újezdě nad Lesy. Ti se tam minulé pondělí nakazili po pozření špatného jídla z nedostatečně tepelně upravených vajec. Z daného počtu nemocných je většina dětí, jenom nepatrný zlomek dospělých. V nemocnicích je do téhle chvíle 19 osob. Zdraví a uzdravení žáci se už vrátili do lavic, mnozí z nich se ale do jídelny bojí jít, což ředitel zařízení Libor Skala naprosto chápe.
3: Tak naprosto rozumím tomu, že děti mají hrůzu z té školní kuchyně. Já si myslím, že ta důvěra se ztratí strašně rychle a bude strašně dlouho trvat, než tu důvěru ta školní kuchyně zase získá zpátky, ať už rodičů, anebo těch dětí.
1: Policie případ prověřuje pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. V Česku se nejlépe žije v Turnově. Vyplývá to z aktuálního indexu Prosperity. Na druhém místě jsou Luhačovice ve Zlínském kraji a stupně vítězů uzavírá Žamberk v kraji Pardubickém. Třeba taková Praha skončila až na 9. místě. Hlavnímu městu škodí hlavně vysoké ceny bydlení anebo spousta nepřizpůsobivých lidí v ulicích. No a úplně nejhůř dopadl horšovský Týn na Domažlicku, kterému nepomohla ani blízkost turistické Šumavy a Českého lesa. Brusel zpřísnil pravidla pro migranty. Členské státy 27 dnes finálně schválily zpřísnění migrační politiky Evropské unie. Nová pravidla mimo jiné umožní návrat migrantů do návratových center v takzvaných třetích zemích, tedy v zemích mimo Evropskou unii. Na základě dohod tam budou smět unijní země posílat neúspěšná žadatele o azyl. Podle Bruselu to musí být země, které dodržují mezinárodní standardy lidských práv a principy mezinárodního práva. Podle AFP se uvažuje například o Rwandě, Ugandě nebo Uzbekistánu.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Michael Jordan pořád táhne. Dres legendárního basketbalisty z finálové série NBA ze sezóny 1997 až 98, pro kterou se vžil název Last Dance, se vydražil za rekordní sumu. Ta činí v přepočtu zhruba 264 milionů korun. Bílý Jordanův dres má na sobě číslo 23 a hráč ho měl na sobě v třetím duelu finále svého Chicago proti Utahu. Díky vydražené částce se stal nejdražší basketbalovým památečním předmětem v historii. Konec jedné velké hudební éry. O tom se dá mluvit v případě pražského festivalu Metronom. Po 10 letech definitivně končí. Pořadatelé oznámili konec tohoto projektu poté, co se z něj nepodařilo vytvořit metropolitní kulturní událost Prahy. Nelákal dostatečnou pozornost fanoušků hudby ani sponzorů. Naposledy se třídenní festival Metronom Prague konal v červnu 2026. Fungoval jako multižánrový svátek, míchal rock, pop, indie, elektronik nebo i hip-hop. Na své si pravidelně přišli právě třeba i rockoví fanoušci, které festival v průběhu let lákal na světové ikony jako Alanis Morissette, Nick Cave and the Bad Seeds, Iggy Pop nebo domácí legendy Pražský výběr. Pořadatelé Metronomu vzkázali, že se ale definitivně neloučí, byť chystané koncerty už nevmáčknou do jednoho víkendu. Hudební akce chtějí organizovat po celý rok. La, la, la, la. Budeme jim držet palce, muziky není nikdy dost. A co se týká počasí, tak v závěru zpráv jenom zmíním, že v noci na pátek bude mezi 13 až 8 stupni Celsia, většinou polojasno až oblačno. Podobný to bude taky přes den v pátek, kromě severozápadu Čech, kde se můžou objevit slabý přeháňky. No a nejvyšší denní teploty dosáhnou 20 až 24.
0: Tak jo, děkujeme pěkně. No a jaká je nabídka muziky po 17. hodině? Måneskin, Fanánek s kapelou Alkohol netradičně. No a na úvod hodiny Killers se svojí klasikou Somebody Told Me.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: roce 1984 vydali Van Halen album stylově pojmenovaný 1984, no a na něm najdete i tuhle hitovku Jump.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Teď ale pojďme omrknout aktuální situace na silnicích. 17 hodin 18 minut. Z Prahy se hlásí Marek z Globálu, ahoj.
2: Ahoj Šimone, srážka dvou osobáků překáží ve Strahovském tunelu ve směru na Troju. Do kolony vyjedete na jižní spojce před Barandovským mostem. V protisměru budete popojíždět na jižní spojce mezi Spořilovem a Štěrboholy. Podobnou nehodu jako ve Strahovském tunelu potkáte i ve Vysočanech a v ulici u Vinných sklepů. Ucpaný je Pražský okruh směrem do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. Z Global Assistance Marek.
0: Marku, děkuju. Tady v Praze pozor v tuhle chvíli taky ve Veletržní ulici za zastávkou MHD Letenské náměstí směrem k výstavišti, kde se srazilo osobní auto s autobusem, počítejte tam s omezením provozu a s kolonou. Na Berounsku v Králové dvoře v Plzeňském ulici bouraly dvě osobní auta, projedete tam s omezením. Pak tady mám dvakrát Pardubicko, jednak před Libišany směrem od Lázní Bohdanče havarovaly dvě osobní auta, místo je s opatrností průjezdný jedním pruhem a mezi Podůšany a Lázněmi Bohdančí bouralo osobní auto s motorkou. Na Mostecku pozor v Lomu na náměstí Republiky havarovaly tam dvě osobní auta, na Přerovsku v Kojetíně v Přerovské ulici se srazilo osobní auto s nákladňákem. Jeden pruh je neprůjezdný, s opatrností projedete. A na Kroměřížsku mezi Roštínem a Střílkami sjel kamion do příkopu. Nehoda je se zraněním, projedete tam s omezením. Tak jo, řidiči milí, šťastnou cestu, budeme na vás myslet za chvíli Queenie a předtím taky novinka od kanadských Nickelback, Rattle the Cage.
3: Kufr zbalenej, motor běží, Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
1: Hit sezóny na Radio Rock.

0: Živák od Billyho Idla, Rebel Yell na rádiu Rock Zone. No a už za necelou půl hodinku od 6 si společně dáme celou hodinku výběru z těch nejrokovejších živáků, tedy náš pravidelný pořad Nekonečný koncert. Ovšem nebudu předbíhat, protože před náma ještě docela dost muziky studiový, za pár minut třeba The Clash, anebo taky Linkin Park a jejich Lost.
1: Tak konečně, norská symphonic black metalová kapela Dimmu Borgir vydala nové album a jmenuje se Great Serpent Rising a vzdor anglickému názvu album obsahuje několik skladeb v norštině. Některé z těchto skladeb určitě kapela předvede i na svém koncertě v Brně, plánovaném na 24. října. 11. řadová deska vychází po 8leté pauze a jak zní Dimmu Borgir dnes, zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak před 18. hodinou, kdy si tady nejenom dáme další zprávy s Míšou Bezvou, ale taky odstartujeme čtvrteční nekonečný koncert, tak rychlej pohled na silnice, no a Marka se zeptám, jak to teď jede v Praze, ahoj.
2: Ahoj Šimone, ucpaný je pražský okruh směrem do Modlic mezi Zličínem a Ořechem. Postojíte si kvůli tomu i na D5 před Prahou. Nehoda ve Strahovském tunelu směrem na Troji už provozu nebrání a kolona se postupně rozjíždí. A hodně plná zůstává D1 z Prahy do Brna mezi Modleticemi a Mirošovicemi. Z Global Assistance, Marek.
1: Marku, díky, já doplním, že tady v Praze se stále řeší bouračka ve Veletržní ulici za zastávkou MHD Letenský náměstí směrem k výstavišti, kde se srazilo osobní auto s autobusem, stále je tam omezení provozu a taky kolona. Zahraničním přechodem Cínovec směrem na Teplice se srazili dva motorkáři, projíždí se Kyvadlově s kratším zdržením, počítejte v obou směrech. Na Svitavsku mezi zadním Arnoštovem a Jevíčkem bouralo osobní auto s autobusem a blíže nespecifikovaná dopravní nehoda se stala na dálnici D11 v omezení na 54. kilometru směrem od Prahy do Hradce Králové. Kolona tam má aktuálně zhruba 2,5 kilometru.
0: Radio Rock Zone. Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 8. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Kometu Brno. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 250 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
6: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnou.
7: Chce se mi těsnit, chce se mi těsnit, chce se mi těsnit, těsnit se mi chce, to se mi chce, těsnit, těsnit se mi co, chce, komu se chce těsnit, no mě ano, ale já to neutěsním, já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
8: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
9: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
8: Vážně?
9: Já mám Lelosy na sobě celý den.
10: Lelosy. Too comfortable to take off.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Náš výkup je teď totální hardcore.
13: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
14: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone.

0: Today Song a kapela Foo Fighters na rádiu Rock Zone. Tak přesně tahle pecka nám tady dozněla v 18.00, tedy ve chvíli, kdy vás znovu zdraví. Od mikrofonu Šimon Kalousek, hezký čtvrteční podvečer nebo pozdní odpoledne, to nechám na vás. Co je jasný, je, že před náma je hodinka plná živý muziky, náš pravidelný pořad Nekonečný koncert, jak jinak, předtím ale taky zprávy s Míšou Bezvou. Čau.
1: Nazdar, krásný večer. Šimone, mám opět zvídavý dotaz na tebe. Vyznáváš něco, čemu se říká malý pátek, když je čtvrtek?
0: No tak ani moc ne, protože tady v rádiu my většinou ani nevíme, jaký je den tím, že se vysílá občas i o víkendech.
1: To je pravda, pátky, svátky, že jo, vlastně.
0: Přesně tak.
1: No já tím nicméně navážu na to, že pokud máte malý pátek, tak by to zasloužilo nějak oslavit nebo si zajít už vlastně někam za muzikou. Já koukám do Modrý Opice, takový můj oblíbený pražský klub, kde dneska The Gold and Silver Ritual Tour s kapelama Patches, Bratrstvo Luny a s hostama, tak případně sem na takový nějaký undergroundový večer a nebo do Malostranský besedy ETC, kde je ovšem dneska vyprodáno, takže zvu na ten zítřejší koncert, kde ty vstupenky ještě jsou k mání. My už si dáme všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Po útoku ve škole na Slovensku zemřela žákyně. Škodovka výrazně tlumí svůj provoz a hokejisté Sparty už pomalu nastupují na led. Úterní útok nožem na základní škole na severu Slovenska má svou druhou oběť. V nemocnici podlehla zraněním hospitalizovaná žákyně. Oznámil to předseda slovenského parlamentu Richard Raši a poslanci památku dívky uctili minutou ticha. Při incidentu na místě zemřela také jedna z učitelek. Policie bezprostředně po činu zadržela podezřelého 13-letého žáka školy. Škoda Auto omezuje výrobu. Automobilka to bez podrobností vysvětluje problémy u dodavatele. V dotčených provozech částečně redukuje počet směn. Jak dlouho omezení potrvá, firma neuvedla. Boleslavský deník tento týden napsal, že omezení se týká výroby elektromobilů. Podle serveru je důvodem nedostatek kabelových komponentů vyráběných na Ukrajině. Dodávky podle webu váznou po tom, co se tamní výrobní závody staly terčem ruských útoků. Potravina z plísní patří celá do koše, nestačí odkrojet jen viditelně postiženou část. Toxiny z plísní totiž nezničí ani teplo, připomíná to Státní zdravotní ústav. Pod viditelnou plísní na povrchu je totiž neviditelná síť toxických vláken, která prorůstá hluboko do potraviny. Hlavně u těch s vyšším obsahem vody, jako jsou marmelády, džemy, jogurty nebo měkké ovoce. Opatrnost je podle expertů na místě také u ořechů, olejnin, obilovin i koření. Dlouhodobé působení toxinů z plísní na lidský organismus, a to i ve velmi malých dávkách, je prokazatelně spojené s chronickým poškozením jater.
2: Posloucháte Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hokejisté Sparty už mají pravděpodobně na nohách brusle. Zápas totiž začíná za necelou půl hodinu. V předehrávce 7. kola extraligy se postaví na led v pražské O2 aréně proti Českým Budějovicím. Doma přitom ještě nevyhráli a tak jim jde o hodně. Navíc se jim celkově vůbec nedaří. Svěřenci trenéra Patrika Augusty mají zatím ze 6 zápasů jenom 2 vítězství. Výhodou je, že motor nemá O2 arénu rád a dlouhodobě se mu v ní nedaří. Oba týmy tak mají pro dnešek své prokletí. Otázkou je, kterému z nich se ho podaří zlomit. No a je to venku. My se podíváme taky do hudebního světa. Loufanánek Hagen vydal kompilační album, na kterém bilancuje především svoji solovou dráhu. Vypustil z něj už i single Moravian Rhapsody, který se ale podle něj nestane na rozdíl třeba od Průši součástí koncertů jeho kapely Tři sestry.
3: Průša je svým založením té písně hudebním blízko sestrám. Je to taková rychlá punk polka s elektrickýma kytarama, bubnama. Tohle je písnička, která ani nebyla tak myšlená, že by se měla objevit. Je to prostě takový bonus, který završuje ten výběr, co jsem textoval a zpíval v posledních vlastně během svojí kariéry.
1: Doplním, že kompilační album nazvané LFH60 si Fanánek nadělil ke svému životnímu výročí. Letos 18. června totiž oslavil 60. Zakončíme to ještě počasím, protože to je důležitý vědět, že bude polojasná až oblačno večer, teploty nebudou padat nízko mezi 13 až 8 stupni Celsia, no a zítřek bude poměrně teplý, 20 až 24, bude polojasno a na východě jasno.
0: Já děkuji Míše za zprávy, no a 5 minut po 18. startuje čtvrteční nekonečný koncert. V prvním bloku se dáme živáky od The Pretenders, taky od White Stripes. A jako utvírák, to bude vzpomínka na kapelu R.E.M. It's the end of the world as we know it. Tak příjemný poslech.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Rádio Rock Zone, muzika na telo.

0: Radio Rockzone posloucháte výběr z těch nejlepších rockových živáků, tady náš pravidelný pořad Nekonečný koncert. Před malou chvílí dozněli The Pretenders, My City Was Gone. No a dál se můžete těšit třeba na Jimiho Hendrixe a dáme si taky ještě předtím Metallicu, Sad But True.
1: Radio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: No ale ještě předtím nám Lenka z Global Assistance řekne, jak to vypadá v Praze s dopravou, ahoj.
2: Ahoj Šimone, hezký večer. Na jižní spojce ve směru na Černý most před sjezdem na Průmyslovou bourala dvě osobní auta, počítejte se zdržením od sjezdu na Zahradní město. Ve Veletržní ulici za zastávkou MHD Letenské náměstí směrem k výstavišti se srazilo osobní auto s autobusem, počítejte s omezením provozu a s kolonou. A v Košířích v Cetinské ulici u křižovatky s Musílkovou bourala dvě osobní auta z Global Assistance. Lenka.
0: Lenko, děkuju, dávejte aktuálně taky pozor na Zlínsku v Luhačovicích v Komenského ulici, kde zasahou hasiči a policie u požáru osobního auta. Projedete tam s omezením.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Možná ti chybí kafe, možná víkend, možná někdo. A možná jenom jedna konkrétní píseň. Objednej si svůj song. Každý všední den od 9 do 14 na rádiu Rock Zone.

Radio Rock Zone.

0: Další ze série dnešních živáků Limp Bizkit a Faith, tedy song původně z repertoáru George Michaela. 18:33 a v rychlosti připomenu, že i dneska mezi 19. a 20. hodinou tady bude prostor pro vaše hudební přání, kterými klidně už teď pošlete na mailovou adresu hrajeme@rockzone.cz nebo napište na náš Rockzone Facebook, a to buď do zprávy, anebo do komentáře pod nejnovější fotkou.
1: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
0: Naposledy taky prolítneme dnešní koncerty, které se děje opravdu hodně, takže chcete-li si to v klidu ještě případně projít, tak všechny najdete na našem webu rockzone.cz v sekci Club Life anebo na našich sociálních sítích. Tady v Praze v Meat Factory je dneska australská metalcoreová záležitost The Amity Affliction a předskočejí tři kapely ze států, tedy stylově zpřízněný Silent Planet, Warriors a Orthodox. Modrý opici v rámci The Gold and Silver Ritual Tour zahrajou Patches, Brothers Luny a ve Futuru. Taky metalová záležitost britský Havok, norský Blood Red Throne, švýcarský Xonor a švédský Eradicated. Na sedmičce na Strahově americký The Toasters, malostranský Besedě ETC, ovšem s dodatkem, že koncert je beznadějně vyprodaný. Každopádně ETC tam hrajou i zítra, takže můžete zkusit štěstí v pátek. V kulturním centru Mlejn Rendezvous, v Kafé v lese americká banda Alex Sax, a v prostoru The Stage na Praze 4, což je takový příjemný, poměrně nový klub. Dneska hrajou Povětroň, První poslední a SF Magdalena. V Brně dneska Tata Boys na Flédě v rámci zahajovacího koncertu festivalu Reconnect, v Plzni Kabáti v Logspeed.cz aréně a v Zachspabu Kokoman a Doktor Kari. No a v Ostravě v baráku další metalová záležitost, švédská legenda Marduk a jako support Bies a Město Šedi. Tak tolik pozvánky na koncerty, před náma poslední blok živáků před 19. hodinou a v něm třeba už za chvíli AC/DC a TNT.
1: Tak konečně, norská symphonic black metalová kapela Dimmu Borgir vydala nové album a jmenuje se Great Serpent Rising a vzdor anglickému názvu album obsahuje několik skladeb v norštině. Některé z těchto skladeb určitě kapela předvede i na svém koncertě v Brně, plánovaném na 24. října. 11. řadová deska vychází po 8. leté pauze a jak zní Dimmu Borgir dnes, zjistíte večer v 11. na Radio Rockzone.

0: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
1: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
0: Prosíme, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
4: Máš u sebe korunu?
5: Na co?
4: Na novou vanu ze Senesy.
5: Odkud?
4: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
6: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
7: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
8: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
7: Vážně?
8: Já mám Lelosy na sobě celý den.
9: Lelosy. Too comfortable to take off.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
11: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
12: Ze všech songů na světě máš jeden, který bys chtěl slyšet právě teď. Tak na něj nečekej. Objednej si svůj song. Každý všední den od 9 do 14 na Rádiu Rock Zone.
13: Rádio Rock Zone.
14: Muzika na tělo.

0: Legendární kapela, legendární song v živém provedení na závěr dnešního nekonečného koncertu na rádiu Rockzone, samozřejmě Black Sabbath a Warpix. Tak 18.59, tuhle chvíli vás znovu zdraví z moderátorský židle Šimon Kalousek. Krásný čtvrteční večer, 1. říjnovej, léta páně 2026. No a ani dnes nebude chybět hodinka muziky na vaše přání, za chvilku se do toho pustíme. Předtím ale samozřejmě dáme taky slovo Míše Bezvě, která má pro nás další čerstvý informace. Ahoj.
1: Ahoj, krásný večer, mám to tady pěkně všechno nachystaný, samozřejmě dojde taky na nějakou tu hudebku, tedy zprávu ze světa hudby. My už si pojďme dát všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Praha i Brno se chystají na záplavu tuningových aut. Turci dokončili převzetí českých aerolinií a tenisový turnaj v Římě sjednotí honoráře mužů a žen. Cena nafty spadla díky zastropování dolů. Spolu se snížením spotřební daně klesla i o 3 koruny za litr. Mluvčí asociace petrolejářského průmyslu Václav Loula ale upozornil na to, že podražil benzín.
3: Pokud vezmeme dnešní cenu 46,14, tak tam proti průměru to se zvýšilo o 26 haléřů.
1: Ministerstvo financí bude cenové stropy na jednotlivé dny stanovovat do konce října. Podle Petrolejářské unie způsobí regulace v prvních dnech provozovatelům čerpacích stanic ztráty. Jihomoravští policisté od dnešního rána hlídkují na příjezdech do Česka. Monitorují příjezd aut kvůli ilegálnímu celoevropskému srazu tuningových vozidel. Ten se má zítra a v sobotu konat v Praze a Brně. Čeká se příjezd až tisíců tuningových aut. Policie dohlíží hlavně na provoz na D1 a D2, ale i na dalších tazích na jižní na AD2, ale i na dalších tazích na jižní Moravě, včetně odpočívek nebo benzinek. Největší nápor aut přes jižní Moravu do Prahy čeká policie zítra. V metropoli proto nasadí stovky policistů. Ti se také obracejí na řidiče, aby zítra do hlavního města nejezdili, pokud to není nutné. V sobotu se mají účastníci ilegální akce přesunout do Brna. Policisté se na silnicích zaměří na bezpečnost silničního provozu a dodržování předpisů, tedy i na nepovolené závody a nebezpečné jízdní manévry. Turecká nízkonákladová společnost Pegasus Airlines dokončila převzetí českých aerolinií a skupiny Smartwings za zhruba 3,8 miliardy korun. Transakce se uzavřela po získání všech regulatorních povolení, včetně souhlasu českého antimonopolního úřadu, který se vymínil postoupení části letních slotů na lince mezi Prahou a Antálií konkurenci. Spojená flotila čítá přes 175 letadel a další

0: 140 je objednaných. Značka Smartwings na trhu zůstává a podle mluvčí aerolinek bude pokračovat ve svém dosavadním provozu i službách pro cestující.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Na turnaji v Římě budou tenistky od dalšího roku dostávat stejné finanční odměny jako muži. Na webu WTA o tom informovala šéfka ženské tenisové asociace Kamilová. Italian Open byl poslední společnou akcí mužů kategorie Masters a žen kategorie WTA 1000, kde ještě tenisté hráli o vyšší prémie. Letos celková dotace činila asi v přepočtu 209 milionů korun, zatímco mezi tenistky se rozdělilo o 1 milion 300 tisíc dolarů méně. Další společné turnaje elitní kategorie pořádané v Indian Wells, Miami, Madridu a Pekingu už vyrovnané finanční odměny stejně jako čtveřice Grand Slamů zavedly dříve. Kamil Střihavka oslaví 40 let na scéně a těšit se můžete na velkolepé zážitky. Hlavním bodem oslav budou Střihavkova podzimní turné, které startují 30. října v Liberci. Pokračovat se má v Hradci Králové, Kolíně, Brně, Ostravě a vyvrcholí 28. prosince v pražském Lucerna Music Baru. Tam ho doprovodí jeho kapela Leaders, ale společně s Michalem Pavlíčkem a Otou Balážem hodlá oživit aspoň pro tenhle den také seskupení BSP. Tomu říkám krásný hudební svátek a velká oslava. Co by se dalo slavit, je taky počasí, který neustále nabízí to pěkný babí léto. Pokračovat to bude i v pátek přes den, kdy budou teploty od 20 do 24, většinou polojasno až jasno. No a v noci na pátek 13 až 8.
2: Děkujeme pěkně, no a 4 minuty po 19. se můžeme pustit do vašich hudebních přání. Směřujte na stále stejný kontakty jako vždycky, tedy na telefon 255 700 707, na mailovou adresu hrajeme@rockzone.cz nebo na náš Rockzone Facebook, a to buď do komentářů pod nejnovější fotkou, anebo do zpráv.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

Hodinku muziky na vaše přání jsme otevřeli společně s Tariou a songem Die Alive. Teď dáme pro změnu něco českého. Z facebookových zpráv jsem vylovil toto. Ahoj Šimone, můžu poprosit o Davida Kollera a Nebudem se bát, díky Zdenda. Zdendo, zdravím a posílám. Radio Rock Zone.

0: kapela někdejšího basáka Mötley Crüe, Nikki Sixx, tedy kapela 6AM, We Will Not Go Quietly na rádiu Rockzone. Velmi stručný další vzkaz ve facebookových zprávách od Ivana. Čus, co takhle nějaký mastodon, díky. No tak klidně dáme mastodon, Ivane, zdravím tě, přeju krásný večer a posílám pecku The Wolf Is Loose.
1: Rádio Rockzone.

0: Tak Mastodon nám tady dohráli v 19 hodin 21 minut. Já v rychlosti připomenu, že až do 8 se tady hraje podle vás, tedy na vaše přání. Já na ně stále čekám, buď na telefonu 255 700 707, nebo na mailové adrese hrajeme@rockzone.cz, případně na našem Rockzone Facebooku ve zprávách nebo v komentářích pod nejnovější fotkou. U2 a jejich letošní novinka Street of Dreams se za chvíli a pak už to bude zase na vás.
1: Radio Rockzone. Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice, Kotobuzi 330, Čestlice.
2: S Rockzonem na DABu i na Pálavu se vyhrabu.
3: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
4: Hit sezóny na Radio Rockzone.

Po dlouhý devítiletý pauze vydávají YouTube letos, a to konkrétně 13. listopadu, nový studiový album, který má nečekaně španělský název Carnaval de Luz. No a na něm najdete i tenhle ten song Street of Dreams, který dozněl před malou chvílí na rádiu Rockzone. Tak, pojďme na další vaše přání, se kterým malinko přitvrdíme. Zase facebookový zprávy, tentokrát Mára. Ahoj Šimone, na závěr náročného pracovního dne bych uvítal něco od Soulfly, šlo by. Máro, určitě by to šlo, tak pojďme dát Soulfly a pojďme dát Carved Inside.

0: Pearl Jam a jejich prastará klasika Alive v živém provedení. No a co by to bylo za večer na Radio Rock Zone, kdyby nám nenapsal náš přední fanoušek Robert Jonák na Facebook. A učinil tak i dnes, čímž toho zdravím a přeju mu krásný večer. Ahoj Šimone, prosím tě, nemohl by se mi zahrát od kapely Tři sestry nějakou skladbu z desky Hudba z Marsu. Bude to pro tebe nebo pro vás do studia, píšu v množném čísle, neboť teprve teď jsem s vámi. Všem přeji hezký večer, s pozdravem věrný posluchač Robert Jonák, mladší PS Punksnu Detvy Volové. Tak Roberte, ještě jednou hezký večer, budu pozdravovat i Míšu Bezvu, která tady se mnou dneska je, vzhledem ke zprávám. No a album Hudba z Marsu, rok 1995, desku, kterou mám ve velký oblibě, no a jak jistě víš, tak kromě vlastních skladeb tam na té desce je i pár předělávek, no a já jsem jednu z nich právě dneska zvolil, tedy skladbu původně od německého tria, ovšem v podání Tří sester, dá.
1: Tak konečně, norská symphonic black metalová kapela Dimmu Borgir vydala nové album a jmenuje se Great Serpent Rising a vzdor anglickému názvu album obsahuje několik skladeb v norštině. Některé z těchto skladeb určitě kapela předvede i na svém koncertě v Brně, plánovaném na 24. října. 11. řadová deska vychází po 8-leté pauze a jak zní Dimmu Borgir dnes, zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.
2: Aha.

chci nějakou holku, ona ne, aha. A proč mi říkaj ona ne, aha. Do každý hučím jako vůl, aha. Domů se vracím vždycky sám.

Babišovi, aha. Pravdu se nikdy nedoví, aha. Ona si myslí, že jsem ten, aha. Co jí na hrázi zneužil? To uchyl jistě netušil. Ta na tu ty mi jediná, aha. Ta na tu ty mi jediná, aha.

0: Po klasice House of Fire v podání Alice Coopera dáme poslední vaše dnešní přání. No, dalo se to čekat. Tomáš Adam mi napsal do mailu, jako už několikrát v minulosti, a už Šimone, zahrál by si mi opět píseň Wind of Change od kapely Scorpions. Předem díky a zdravím do rádia. No, co mám s tebou dělat, Tomáši? Tak Scorpions dáme i dneska. No a vzkaz všem ostatním, že další hodinka na vaše přání tady bude i zítra v pátek mezi 19. a 20. hodinou.
1: Radio Rock Zone. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
2: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
3: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou, Arkády.
4: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
5: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: Wherever I May Roam, song z legendárního černého alba Metallica z roku 1991, nás tady na rádiu Rockzone doprovodil k 19. hodině a 59. minutě. Tedy ke chvíli, kdy vás znovu zdraví od mikrofonu Šimon Klausek, krásný čtvrteční večer. No a před náma je poslední společná hodinka pro dnešní den, tak pojďme v jejím úvodu taky na zprávě od Míši Bezvy. Čus.
1: Krásný večer, mám to tady před sebou, tak se rovnou vrhneme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Policie pátrá po 13-leté dívce. Žena z Tennessee přežila popravu smrtící injekcí a Ronaldo opustil portugalskou reprezentaci. Policie vyhlásila pátrání po 13-leté Daniele Zvářelové z Aše. Ta je od včerejšího odpoledne nezvěstná. Dívka odešla z domova kolem 14. hodiny se slovy, že jde jen ven. Dnes ráno ještě matce telefonicky oznámila, že se nachází v Chebu u kamaráda a během dne se vrátí. Od té doby se ale neozvala a její telefon je nedostupný. Pohřešovaná měří zhruba 160 cm, je střední postavy, má rovné hnědé vlasy a působí starším dojmem. Při odchodu na sobě měla černý kabát nad kolena, černou mikinu bez kapuce, široké černé kalhoty a béžové tenisky. Veškeré informace o jejím pohybu přijímá tísňová linka 158 nebo kterákoliv policejní služebna. Česko se připravuje na chřipkovou sezónu. Do země prozatím dorazilo víc než 500 000 dávek vakcíny proti této nemoci. Meziročně bude také k dispozici o 30% dávek víc vakcíny určené pro seniory. Očkovací látka pro děti dorazí v listopadu, informoval o tom Státní ústav pro kontrolu léčiv. Připomenu, že očkování u nás ale není příliš populární. Loni ho podstoupilo přes 825 tisíc Čechů, což je zhruba 7,5% populace. Ze seniorů se ale nechal očkovat každý čtvrtý. Americká odsouzenkyně na smrt přežila svou popravu. Vražedkyni Christy Pajkovou nezabily ani dvě dávky ze smrtící injekce. Může za tím stát hned několik důvodů, pokračuje Michal Ransdorf.
3: Na látku ve smrtících injekcích si totiž může člověk vytvořit odolnost, a to za pomocí různých drog. Soudní lékař Jiří Hladík řekl, že je známe jako opioidy. Patří mezi ně třeba heroin.
4: U lidí, kteří jsou závislí na těchto látkách, tam vzniká tolerance. Takže jsou podstatně vyšší dávky, ale nepředpokládám, když je někdo v celé smrti, že tam může zneužívat tyhle ty látky.
3: Další odborník, toxikolog Viktor Voříšek, upozornil na to, že se s neúspěchem při popravě za pomocí chemických jedů nesetkává poprvé. A nabídnul hned několik variant, jak mohla Christy Pajková uniknout trestu smrti.
5: Máte člověka, který to přežije, má nějakou genetickou výbavu, pak jsou tam ty technologické věci, mohli to mít třeba uložený někde blbě.
3: Po nepovedené popravě skončila Christy Pajková v nemocnici. Co za neúspěšným trestem smrti stálo, rozkryje definitivně až vyšetřování, které nařídil guvernér státu Tennessee.
2: Posloucháte Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Útočník Cristiano Ronaldo opustil portugalskou reprezentaci. Stalo se tak den před zápasem Ligy národů v Dánsku. 41-letý fotbalista o tom bez dalších podrobností informoval na Instagramu. Nejlepší reprezentační střelec historie podle médií odjel z Malmö kvůli sporu s trenérem Jesusem. Kouč ho v neděli při výhře v Norsku nepostavil a včera oznámil, že mezi náhradníky bude Ronaldo i v Kodani. Legendární rocková hymna od Led Zeppelin Immigration Song dostala nový a pořádně tvrdý kabát. Projekt The Life Project, za kterým stojí kytarista kapely Stone Sour, Josh Rent a zpěvačka Cassandra Carson, právě vydal tuhle energickou předělávku slavného hitu. Skladba navazuje na jejich nedávný cover hitu Call Me od Blondie. Podle Josha Renda šlo původně o čistou improvizaci v jeho domácím studiu, ze které se nakonec vyklubal plnohodnotný single. Pro zpěvačku Cassandru Carson je to splněný sen. K písni prý poprvé přičichla už jako dítě u animáku Shrek 3 a od té doby je toužila naspívat. Předělávku hitu Immigration Song od Life Project najdete na všech hudebních platformách i kanálu YouTube. Musím potvrdit, že je to opravdu tvrdý, ale už jak to Led Zeppelin složili, tak prostě v tom jsou ty koule cítit. Já doplním ještě počasí, nakonec 13 až 8 v noci, většinou polojasno oblačno, v páteční den nad 20 stupni 20 až 24.
0: Tak jo, děkujeme pěkně. Nabídka muziky pro vás po 20. hodině, kabáti, Nirvana, na úvod hodiny kapela Cedar a Fake It, tak ještě jednou krásný večer.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Klasika od Twisted Sister z 80. We're Not Gonna Take It na rádiu Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak pro dnešek se naposledy podíváme na dopravní situaci. 20 hodin 16 minut tady v Praze, pozor, v Uhříněvsi v Hornoměcholupské ulici u křižovatky s Novopetrovickou. Bourali tam 4 osobní auta, počítejte se zdržením. Na trase Klatovy do Mažlice u Loučimi došlo k nehodě dvou kamionů, čekejte tam taky zdržení. V Brně v Heršpické ulici u křižovatky s Jihlavskou bourala motorka, nehoda je se zraněním, takže i tam čekejte zdržení. Na trase Pohořelice s Nojmou u odbočky na Mackovice bourali 3 osobní auta a projíždí se tam Kyvadlově. Na trase z Uherského Hradiště na Brno za Bučovicemi došlo ke srážce osobního auta s motorkou. Na místě zasahují záchranáři. No a na výjezdu z Horodnína ve směru na slovenské hranice bourali 2 osobní auta a projedete tam s omezením. Čekají nás Offspring a taky letošní věc od kapely Marmouzec, Cutback.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chce se mi těsnit. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
3: Možná ti chybí kafe, možná víkend, možná někdo. A možná jenom jedna konkrétní píseň. Objednej si svůj song. Každý všední den od 9 do 14 na rádiu Rock Zone.
1: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: Tak živá kot Green Day, Holiday na Radio Rock Zone. Ode mě to, přátelé, pro dnešek všechno. Já, Šimon Klausek, se s dovolením už za chvíli odporučím. Popřiju vám krásný zbytek čtvrtečního večera, jak jinak. No a my si to spolu dáme zase zítra v pátek klasického dvou odpoledne. Do té doby čus.
1: Tak konečně. Norská symphonic black metalová kapela Dimmu Borgir vydala nové album a jmenuje se Great Serpent Rising. A vzdor anglickému názvu album obsahuje několik skladeb v norštině. Některé z těchto skladeb určitě kapela předvede i na svém koncertě v Brně, plánovaném na 24. října. 11. řadová deska vychází po 8leté pauze a jak zní Dimmu Borgir dnes, zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: slyšet právě teď. Tak na něj nečekej. Objednej si svůj song. Každý všední den od 9 do 14 na Rádiu Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na Rock Zone 105.9.
1: Nejlepším místem pro život v Česku je Turnov. Británie přidává další protiruské sankce a Syňaková zazářila v Pekingu. Vítejte u rychlého přehledu zpráv s Bezvou. Miroslav Toman se ve čtvrtek stal šéfem civilní rozvědky. O jmenování muže, který teď působil jako náš velvyslanec v Bulharsku, rozhodl ministr vnitra Lubomír Metnar už v srpnu. A to poté, co ke konci září oznámil rezignaci jeho předchůdce Vladimír Posolda. Toho jmenoval bývalý ministr vnitra Vít Rakušan.
2: On byl klidnou silou a domnívám se, že tu službu po nejrůznějších turbulencích v posledním desetiletí dokázal stabilizovat. Jeho služba dokázala pojmenovávat hrozby takové, jaké jsou, dokázala odhadnout svou sílu a co je důležité, měla velikou důvěru u spojeneckých služeb.
1: Současný ministr vnitra Lubomír Metnar od nového šéfa civilní rozvědky očekává hlavně rozvoj rychlé reakce na aktuální i budoucí bezpečnostní hrozby a aktivní roli v bezpečnostním systému ČR i v mezinárodní spolupráci. V Česku se nejlépe žije v Turnově, vyplývá to z aktuálního indexu Prosperity. Na druhém místě jsou Luhačovice ve Zlínském kraji a stupně vítězů uzavírá Žamberk v kraji Pardubickém. Třeba taková Praha skončila až na 9. místě. Hlavnímu městu škodí hlavně vysoké ceny bydlení nebo spousta nepřizpůsobivých lidí v ulicích. A úplně nejhůř dopadl horšovský Týn na Domažlicku, kterému nepomohla ani blízkost turistické Šumavy a Českého lesa. Británie rozšířila protiruské sankce. Na svou černou listinu přidala 23 lidí či subjektů a také 8 lodí, včetně 3 plavidel z takzvané stínové flotily, kterou Rusko využívá k obcházení západních sankcí. V pátek o tom informovala britská vláda. Británie a další západní země pravidelně rozšiřují protiruské sankce, aby Moskvě zkomplikovali financování invaze na Ukrajinu.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Kateřina Syňaková začala ve čtvrtek v Pekingu vítězně. V singlovém prvním zápase od triumfu ve čtyřhře na US Open porazila polskou tenistku Magdu Lineteovou 6-4, 6-3. Všechno sice zahájila prohraným servisem, pak se ale rychle vrátila do hry a svojí protihráčce už nic nedovolila. Teď ji ovšem čeká světová sedmička Elina Svitolinová z Ukrajiny. Naopak její spoluhráč ze zlatého olympijského mixu Tomáš Macháč v čínské metropoli hned v prvním kole prohrál. Od Alexe Molčana ze Slovenska dostal 3-6, 2-6. A teď pro vás mám i počasí. Noční teploty se pohybují v rozmezí 13 až 8 stupni Celsia, k tomu má být polojasná až oblačná obloha. V západní polovině Čech může být postupně až zataženo, což se v pátek může projevit slabými přeháňkami, které budou k večeru zase ubývat. Jinak bude na většině území polojasno nebo jasno a s teplotami od 20 do 24 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Nekonečnej koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.

0: Fair enough, mate. If you don't have your 12 bucks, you don't get your red roses.
1: Tak konečně. Norská symphonic black metalová kapela Dimmu Borgir vydala nové album a jmenuje se Great Serpent Rising. A vzdor anglickému názvu album obsahuje několik skladeb v norštině. A některé z těchto skladeb určitě kapela předvede i na svém koncertě v Brně, plánovaném na 24. října. 11. řadová deska vychází po 8leté pauze a jak zní Dimmu Borgir dnes, zjistíte večer v 11. na Radio Rock Zone.

0: rychlý přehled zpráv na Rock Zone 105.9.
1: Paliva budou od pátku levnější. Polsko vydělává na Vysokých Tatrách a z národního fotbalového týmu vypadl další hráč. Je tu rychlý přehled zpráv a s ním Bezva. Nafta i benzín budou od pátku levnější. Litr nafty u benzínek smí od pátku stát nejvýš 8,40 korun, 8,50 haléřů. Litr benzínu nás smí nejdráž přijít na 45,90 korun. Vláda ceny pohonných hmot reguluje od čtvrtka. Opatření má zatím platit do konce října. Maximální povolené ceny se nevztahují na prémiová paliva. Po zavedení regulovaných cen už ve čtvrtek nafta u čerpacích stanic výrazně zlevnila. Na řadě míst zlevnila na litru i o 3 koruny. U benzínu byl pokles méně výrazný. K regulaci cen paliv vláda přistoupila už letos na jaře. Státní rozpočet to podle ministerstva financí vyšlo zhruba na 1 miliardu korun měsíčně. Konec jedné velké hudební éry. O tom se dá mluvit v případě pražského festivalu Metronom Prague. Po 10 letech definitivně končí. Pořadatelé oznámili konec projektu poté, co se z něj nepodařilo vytvořit metropolitní kulturní událost Prahy. Nelákal dostatečnou pozornost fanoušků hudby ani sponzorů. Naposledy se konal letos v červnu. Fungoval jako multižánrový svátek, míchal pop, indie, elektroniku, hip-hop i rock. Na své si pravidelně přišli i rockoví fanoušci, kteří v průběhu let mohli jít na Nicka Cavea and the Bad Seeds, Iggyho Popa, Liama Gallaghera nebo domácí legendu Pražský výběr. Polsko si udělalo z Vysokých Tater parádní biznis a vydělává na nich mnohem víc než Slovensko. Hory na slovenské straně jsou totiž citlivým tématem a řeší se tam spousta omezení a limitů při výstavbě i cestovním ruchu. A to Poláci podle zjištění našeho zpravodaje Josefa Bálka nemusí.
2: Snahy zachovat charakter Vysokých Tatier je výstavba na Slovensku zviazaná prísnymi obmedzeniami. Aj preto rastie dopyt po investičných apartmánoch uprostred hôr s cieľom prenajímať ich hosťom. Keďže nové hotely a domy sa nestavajú, ťažia z toho Poliaci. Majú viac ubytovacích kapacít, až o 20 tisíc lôžok, najmä v Zakopanom. Lákajú na nižšie ceny. Ich nevýhodou je menšia rozloha Tatier a cestovanie turistov na slovenské územie. Jozef Bálko, Vysoké Tatry.
0: Poslúcháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Z národního fotbalového týmu vypadl další hráč kvůli zranění. České reprezentaci bude v zápasech Ligy národů ve Španělsku a v Anglii chybět záložník Adam Karabec. 23-letý kapitán pražské Sparty se kvůli zranění kotníku nestihne na zbylé dva duely dát do pořádku. Reprezentace o tom informovala na síti X. Denia během této akce přišel už o 8. zraněného hráče. Jeho výběr v pátek odcestuje do Ovieda, kde v sobotu měří síly s evropskými i světovými šampiony ze Španělska. V úterý národní fotbalový tým ve Wembley čeká odveta s Anglií. Nakonec zpráv mám pro vás ještě počasí. V noci na pátek budou teploty mezi 13 až 8 stupni Celsia. Většinou má být polojasno až oblačno. Páteční den bude na východě jasný a většinou všude jinde polojasný. Páteční teploty se vyšplhají na 20 až 24 stupňů Celsia.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

norská symphonic black metalová kapela Dimmu Borgir vydala nové album a jmenuje se Great Serpent Rising a vzdor anglickému názvu album obsahuje několik skladeb v norštině. Některé z těchto skladeb určitě kapela předvede i na svém koncertě v Brně plánovaném na 24. října. 11. řadová deska vychází po 8leté pauze a jak zní Dimmu Borgir dnes, zjistíte večer v 11.

0: Rychlý přehled zpráv na Rockzone 105.9.
1: Nejlepším místem pro život v Česku je Turnov. Británie přidává další protiruské sankce a Syňaková zazářila v Pekingu. Vítejte u rychlého přehledu zpráv s Bezvou. Miroslav Toman se ve čtvrtek stal šéfem civilní rozvědky. O jmenování muže, který teď působil jako náš velvyslanec v Bulharsku, rozhodl ministr vnitra Lubomír Metnar už v srpnu. A to poté, co ke konci září oznámil rezignaci jeho předchůdce Vladimír Posolda. Toho jmenoval bývalý ministr vnitra Vít Rakušan.
2: On byl klidnou silou a domnívám se, že tu službu po nejrůznějších turbulencích v posledním desetiletí dokázal stabilizovat. Jeho služba dokázala pojmenovávat hrozby takové, jaké jsou, dokázala odhadnout svou sílu a co je důležité, měla velikou důvěru u spojeneckých služeb.
1: Současný ministr vnitra Lubomír Metnar od nového šéfa civilní rozvědky očekává hlavně rozvoj rychlé reakce na aktuální i budoucí bezpečnostní hrozby a aktivní roli v bezpečnostním systému ČR i v mezinárodní spolupráci. V Česku se nejlépe žije v Turnově, vyplývá to z aktuálního indexu Prosperity. Na druhém místě jsou Luhačovice ve Zlínském kraji a stupně vítězů uzavírá Žamberk v kraji Pardubickém. Třeba taková Praha skončila až na 9. místě. Hlavnímu městu škodí hlavně vysoké ceny bydlení nebo spousta nepřizpůsobivých lidí v ulicích. A úplně nejhůř dopadl horšovský Týn na Domažlicku, kterému nepomohla ani blízkost turistické Šumavy a Českého lesa. Británie rozšířila protiruské sankce. Na svou černou listinu přidala 23 lidí či subjektů a také 8 lodí, včetně 3 plavidel z takzvané stínové flotily, kterou Rusko využívá k obcházení západních sankcí. V pátek o tom informovala britská vláda. Británie a další západní země pravidelně rozšiřují protiruské sankce, aby Moskvě zkomplikovali financování invaze na Ukrajinu.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Kateřina Syňaková začala ve čtvrtek v Pekingu vítězně. V singlovém prvním zápase od triumfu ve čtyřhře na US Open porazila polskou tenistku Magdu Lineteovou 6-4, 6-3. Všechno sice zahájila prohraným servisem, pak se ale rychle vrátila do hry a svojí protihráčce už nic nedovolila. Teď ji ovšem čeká světová sedmička Elina Svitolinová z Ukrajiny. Naopak její spoluhráč ze zlatého olympijského mixu Tomáš Macháč v čínské metropoli hned v prvním kole prohrál. Od Alexe Molčana ze Slovenska dostal 3-6, 2-6. A teď pro vás mám i počasí. Noční teploty se pohybují v rozmezí 13 až 8 stupni Celsia, k tomu má být polojasná až oblačná obloha. V západní polovině Čech může být postupně až zataženo, což se v pátek může projevit slabými přeháňkami, které budou k večeru zase ubývat. Jinak bude na většině území polojasno nebo jasno a s teplotami od 20 do 24 stupňů.
0: Radio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na Rock Zone 105.9.
1: Paliva budou od pátku levnější. Polsko vydělává na Vysokých Tatrách a z národního fotbalového týmu vypadl další hráč. Je tu rychlý přehled zpráv a s ním Bezva. Nafta i benzín budou od pátku levnější. Litr nafty u benzínek smí od pátku stát nejvýš 8,40 korun, 8,50 haléřů. Litr benzínu nás smí nejdráž přijít na 45 korun 90. Vláda ceny pohonných hmot reguluje od čtvrtka. Opatření má zatím platit do konce října. Maximální povolené ceny se nevztahují na prémiová paliva. Po zavedení regulovaných cen už ve čtvrtek nafta u čerpacích stanic výrazně zlevnila. Na řadě míst zlevnila na litru i o 3 koruny. U benzínu byl pokles méně výrazný. K regulaci cen paliv vláda přistoupila už letos na jaře. Státní rozpočet to podle ministerstva financí vyšlo zhruba na 1 miliardu korun měsíčně. Konec jedné velké hudební éry. O tom se dá mluvit v případě pražského festivalu Metronom Prague. Po 10 letech definitivně končí. Pořadatelé oznámili konec projektu poté, co se z něj nepodařilo vytvořit metropolitní kulturní událost Prahy. Nelákal dostatečnou pozornost fanoušků hudby ani sponzorů. Naposledy se konal letos v červnu. Fungoval jako multižánrový svátek, míchal pop, indie, elektroniku, hip-hop i rock. Na své si pravidelně přišli i rockoví fanoušci, kteří v průběhu let mohli jít na Nicka Cavea and the Bad Seeds, Iggyho Popa, Liama Gallaghera nebo domácí legendu Pražský výběr. Polsko si udělalo z Vysokých Tater parádní biznis a vydělává na nich mnohem víc než Slovensko. Hory na slovenské straně jsou totiž citlivým tématem a řeší se tam spousta omezení a limitů při výstavbě i cestovním ruchu. A to Poláci podle zjištění našeho zpravodaje Josefa Bálka nemusí.
2: Snahy zachovat charakter Vysokých Tatier je výstavba na Slovensku zviazaná prísnymi obmedzeniami. Aj preto rastie dopyt po investičných apartmánoch uprostred hôr s cieľom prenajímať ich hosťom. Keďže nové hotely a domy sa nestavajú, ťažia z toho Poliaci. Majú viac ubytovacích kapacít, až o 20 000 lôžok, najmä v Zakopanom. Lákajú na nižšie ceny. Ich nevýhodou je menšia rozloha Tatier a cestovanie turistov na slovenské územie. Jozef Bálko, Vysoké Tatry.
0: Poslúchate rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Z národního fotbalového týmu vypadl další hráč kvůli zranění. České reprezentaci bude v zápasech Ligy národů ve Španělsku a v Anglii.

0: Je chybět záložník Adam Karabec. 23-letý kapitán pražské Sparty se kvůli zranění kotníku nestihne na zbylé dva duely dát do pořádku. Reprezentace o tom informovala na síti X. Denia během této akce přišel už o 8. zraněného hráče. Jeho výběr v pátek odcestuje do Ovieda, kde v sobotu změří síly s evropskými i světovými šampiony ze Španělska. V úterý národní fotbalový tým ve Wembley čeká odveta s Anglií. Nakonec zpráv mám pro vás ještě počasí. V noci na pátek budou teploty mezi 13 až 8 stupni Celsia. Většinou má být polojasno až oblačno. Páteční den bude na východě jasný a většinou všude jinde polojasný. Páteční teploty se vyšplhají na 20 až 24 stupňů Celsia.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Legendární kapela Sohaja, známá jako B-52s, natáčela v roce 1981 album Ancient Culture, ale během práce na něm se tak strašně rozhádali, že zbyly jen 4 hotové písničky, které pak vyšly pod názvem Mezopotámia. A loni se ke starým nahrávkám vrátili a dokončili je. Docela se to povedlo, ale doba už je jinde. Album Ancient Culture Revisited stojí ale i tak za poslech, jak zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: rychlý přehled zpráv na Rockzone 105.9.
1: Nejlepším místem pro život v Česku je Turnov. Británie přidává další protiruské sankce a Syňaková zazářila v Pekingu. Vítejte u rychlého přehledu zpráv s Bezvou. Miroslav Toman se ve čtvrtek stal šéfem civilní rozvědky. O jmenování muže, který teď působil jako náš velvyslanec v Bulharsku, rozhodl ministr vnitra Lubomír Metnar už v srpnu. A to poté, co ke konci září oznámil rezignaci jeho předchůdce Vladimír Posolda. Toho jmenoval bývalý ministr vnitra Vít Rakušan.
2: On byl klidnou silou a domnívám se, že tu službu po nejrůznějších turbulencích v posledním desetiletí dokázal stabilizovat. Jeho služba dokázala pojmenovávat hrozby takové, jaké jsou, dokázala odhadnout svou sílu a co je důležité, měla velikou důvěru u spojeneckých služeb.
1: Současný ministr vnitra Lubomír Metnar od nového šéfa civilní rozvědky očekává hlavně rozvoj rychlé reakce na aktuální i budoucí bezpečnostní hrozby a aktivní roli v bezpečnostním systému ČR i v mezinárodní spolupráci. V Česku se nejlépe žije v Turnově, vyplývá to z aktuálního indexu Prosperity. Na druhém místě jsou Luhačovice ve Zlínském kraji a stupně vítězů uzavírá Žamberk v kraji Pardubickém. Třeba taková Praha skončila až na 9. místě. Hlavnímu městu škodí hlavně vysoké ceny bydlení nebo spousta nepřizpůsobivých lidí v ulicích. A úplně nejhůř dopadl horšovský Týn na Domažlicku, kterému nepomohla ani blízkost turistické Šumavy a českého lesa. Británie rozšířila protiruské sankce. Na svou černou listinu přidala 23 lidí či subjektů a také 8 lodí, včetně 3 plavidel z takzvané stínové flotily, kterou Rusko využívá k obcházení západních sankcí. V pátek o tom informovala britská vláda. Británie a další západní země pravidelně rozšiřují protiruské sankce, aby Moskvě zkomplikovali financování invaze na Ukrajinu.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Kateřina Syňaková začala ve čtvrtek v Pekingu vítězně. V singlovém prvním zápase od triumfu ve 4 hře na US Open porazila polskou tenistku Magdu Lineteovou 6-4, 6-3. Všechno sice zahájila prohraným servisem, pak se ale rychle vrátila do hry a svojí protihráčce už nic nedovolila. Teď ji ovšem čeká světová sedmička Elina Svitolinová z Ukrajiny. Naopak její spoluhráč ze zlatého olympijského mixu Tomáš Macháč v čínské metropoli hned v prvním kole prohrál. Od Alexe Molčana ze Slovenska dostal 3-6, 2-6. A teď pro vás mám i počasí. Noční teploty se pohybují v rozmezí 13 až 8 stupni Celsia, k tomu má být polojasná až oblačná obloha. V západní polovině Čech může být postupně až zataženo, což se v pátek může projevit slabými přeháňkami, které budou k večeru zase ubývat. Jinak bude na většině území polojasno nebo jasno a s teplotami od 20 do 24 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.

Legendární kapela Soha, já známá jako B-52s, natáčela v roce 1981 album Ancient Culture, ale během práce na něm se tak strašně rozhádali, že zbyly jen 4 hotové písničky, které pak vyšly pod názvem Mezopotámia. A loni se ke starým nahrávkám vrátili a dokončili je. Docela se to povedlo, ale doba už je jinde. Album Ancient Culture Revisited stojí ale i tak za poslech, jak zjistíte večer v 11 na Radio Rockzone.

have nothing.